Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je tu nový den, neděle 26. července a svátek má Anna. U nás v Česku je stále velmi častým jménem. Jde o křesťanské jméno, které má svůj původ stejně jako jméno Hana v hebrejštině. Hana i dnešní oslavenkyně Anna mají význam milá, milostivá či milostiplná. Tak všem Aničkám přejeme z Blaníku všechno nejlepší.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Na většině území je momentálně jasno a teploty se průměrně pohybují kolem 12 stupňů. Od jihu nad ránem přibude ale oblačnosti a večer pak na většině území bude pršet. Přes den ale bude léto s teplotami do 32 stupňů, na horách bude příjemných 23. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 26. července a svátek má Anna. Narozeniny dnes oslaví například herec, moderátor a zpěvák z Těžkýho Pokondra Roman Ondráček, jemu 60 let, dále filantrop, matematik, miliardář a podnikatel Karel Janeček, tomu je 53, narozeniny má i herec Saša Rašilov, mladší, jemu 54 let a oslavenkyní je i americká herečka Sandra Bullock a té je 62. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.
1: Když mlha k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí mezi mech a vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaj si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rosa na kolejích

0: počasí. Rádio
1: Na většině území je momentálně jasno a teploty se průměrně pohybují kolem 12 stupňů. Od jihu nad ránem přibude ale oblačnosti a večer pak na většině území bude pršet. Přes den ale bude léto s teplotami do 32 stupňů, na horách bude příjemných 23. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: Na Blaníku je s vámi Martin Ledinský a pomalu se probouzíme do nedělního rána s datem 26. července. Svátek má Anna, tak z Blaníku přejeme všechno nejlepší a přidám také dvě pranostiky. Tou nejznámější je svatá Anna chladna z rána, nebo o svaté Aně žitečko se nažne. A ještě pojďme zpátky do minulosti, máme jedno pěkné výročí. Před 171 lety Božena Němcová vydala knihu Babička. A to se psal rok 1855. Teď už jsou na Blaníku před námi další písničky, tak ať se vám hezky poslouchá. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.

0: Šinaske a silný ročník 70, teď na Blaníku krátce po půl sedmé, přejeme hezké ráno. Otázka zněla, jaké počasí máte u vás doma, tak uvidíme, kdo na telefonu 800 109 109, hezké ráno.
1: Krásné ráno, Blaníčku, zdraví posluchač Pepa Vsetín. U nás máme krásné, jasné počasí, svítí nám sluníčko a už teď máme 17 stupňů.
0: 17 stupňů ve Vsetíně, no tak krásné ráno, přejeme.
1: Děkujeme, naslyšenou.
0: Marta píše SMS-ku Stanvaldu, 9 stupňů, polojasno, lehký větřík, čekáme na další teplý den. Marto, je to tak. Hezké ráno přejeme taky někomu, kdo se podepsal jako H, asi Honza. Stejně myslím, že to úplně stejně dopadne jako vždycky. Honzo, děkujeme za krásnou předpověď, nevíme z ní nic. Jura z Brna píše Brno, Židenice, 16 stupňů jasno a pěkný slunečný den přeje. Hezké ráno.
2: Krásné dobré ráno, Jiriku, vlastně Travírka se Zvořicem.
0: Hezké ráno.
2: Krásné ráno. No tak prosím tě, nám teploměr ukazuje po ránu 16 stupňů Celsia, máme jasno v oblohu a jinak my jsme si užili tento víkend s rodinkou, bylo nádherně, ukončila nám dovolená, tak jsme si to užili na jedničku, včera grilovačka a Blaníček, včera teda i hlavně český Blaníček mezi 19. až 22. písničkých táboráků, Jiříku, velká chvála.
0: Tak koukám, že si to umíte užít, tak to je dobře, tak přeji hezkou neděle, krásné ráno.
2: Nápodobně, ať se daří.
0: Tak pozdravíme i Opavu, napsala Vlaďka, že v práci jezdí taxi v Opavě a aktuálně 17 stupňů a klid. Děkujeme Vlaďko, zdravíme taky Opavu a Zlatka ta nám píše Svitavy 13 stupňů, přeje hezkou neděli všem. Kdo pak na telefonu 800 109 109, hezké ráno.
3: Dobrý den, tady Pavel z Mostu.
0: Pavle, zdravíme Most.
3: Teď je po 6. hodině v Mostě, vypadá to, že bude krásný den.
0: Ano, děkuji, hezké ráno.
3: Díky, naschle.

0: Ten Pavel, který nám píše často ráno, tak napsal i dneska. Pavel Pata, pohádka, moc zdravíme. Žatec, 12 stupňů, jasné nebe a návrat za volant. Ano, tak Pavel, řidič autobusu, už taky možná pracuje dneska už, když návrat za volant, možná je to aktuální. A Anička, Aničko, všechno nejlepší k svátku, píše z okresu Prostějov, kde je slunečno a 15 stupňů Celsia. Telefon a dvě různá čísla, tak zkusíme tady jedno z nich. Rádio Blaník, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Peťa ze Šumavy.
0: Jaké je ráno na Šumavě, zima?
1: 19.
0: 19. Hezky, hezky.
1: Je tady úplně nádherně.
0: Krásná Šumava. Tak zdravíme, skoro závidíme a přejeme hezké ráno.
1: Vám taky, Blaníčku, čauky.
0: Kdo pak dál na telefonu? Rádio Blaník, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady je Oli, zdravím z Rumburku, máme tady 15 stupňů a vychází jasné oblohu.
0: Tak my jsme to vzali od jižní Šumavy až na severní Rumburk, přejeme tedy krásné ráno, hezkou neděli.
2: Vám všem děkuji, nashledanou.
0: No a posíláme Eňu a písničku Caribbean Blue, děkuji za všechny krásné SMSky, za telefonáty, teď už víme, jaké máte ráno, já doufám, že pohodové a my vám na Blaníku dál hrajeme. Za chvíli taky Jeleny a všude zdejší. Hezké ráno.

0: Skupina Jelen a písnička Všude zdejší. Když slyším zpěváka skupiny Jelen, tak si musím vzpomenout na naši písničku Slunce dál svítí. Protože je velmi důležité vědět, že Jindra Polák ze skupiny Jelen zpívá taky v této naší písničce.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Protože díky písničce Slunce dál svítí můžete vyhrávat krásné peníze. 5000 korun na ruku mohla vyhrát naše posluchačka Petra, která se dovolala tento týden, a to v okamžiku, kdy dozněla písnička Slunce dál svítí. Ano, na konci písničky Slunce dál svítí je potřeba být na telefonu 800 109 109 jako první a dostáváte se do naší velké letní hry. Petře se to povedlo a tak dostala otázku, kterou můžete dostat příště taky. Kdo zpívá tuto část písničky?
2: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
0: No a co na to Petra tento týden?
3: Netuším. Tak zkusím Koláře Petra.
4: Petr Kolář, jo?
3: A nebo zkusím spíš Bártu, Nojda Bártu.
4: Bohužel, ani jedna varianta není správná.
0: No to byl právě ten Jindra Polák ze skupiny Jelen, která před chvílí dozněla, tak musíte vědět, kdo zpívá naši písničku. Pokud s námi hrajete naši hru Slunce dál svítí, se může objevit v našem vysílání kdykoliv. No ale kromě Jindry Poláka z Jelenů zpívá tu písničku taky Tomáš Klus, Xindl X, Igor Timko ze skupiny No Name, Tereza Mašková, Olga Lounová, Kateřina Marie Tichá a nebo Petr Kolář. Tak držím palce.
1: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Za 3 minuty 7:15 a tady už je ABBA.
6: I'm nothing special, in fact

0: Jirky Špirka, Eva Freilingová, písnička Někdy stačí dát jen dech. Krásné ráno přejeme, hezkou neděli, za chvíli bude 7 a po 7 třeba Michal David, Zůstaň a neodcházej. Single X a písnička Dřevo.
1: Nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo.
0: A také Krištof a Život je krásný. Život je krásný, když Blaník hraje hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čeká nás opravdu letní neděle, teploměr vystoupá až na 32 stupňů, v Podyjí a v Polabí ještě o pár stupňů víc, jinak čekejte k večeru taky sem tam nějakou přehánku a ojediněle a výjimečně se může objevit bouřka.
3: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Českým hasičům chybí vybavení. Praha pomůže rodinám školáků ve finanční krizi. V Beskydech přeskakoval jelen motorkáře.
2: Rádio Blaník.
3: Dobré ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Čeští hasiči mají potíže s vybavením a výstrojí. Týká se to hlavně nováčků, kterým chybí základní věci jako uniforma nebo boty, které si do akce musí půjčovat od kolegů, kteří mají zrovna volno. Ministr vnitra Lubomír Metnar slíbil, že situaci prověří. Prázdniny jsou zhruba v polovině. Některé pražské městské části už přemýšlejí, jak i letos pomůžou sociálně slabším rodinám se začátkem školního roku. Například Praha 6 pořádá sbírku školních potřeb. Víc řekne mluvčí radnice Marek Zeman.
4: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám také šetrnost k životnímu prostředí a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál.
3: Já ještě doplním, že darovat školní potřeby je na radnici Prahy 6 možné každý pracovní den, to znamená v pondělí a středu od 9 do 17 hodin. Na Frýdeckom Místecku v Bílé zemřel po srážce s jelenem motorkář. Zvíře chtělo motorku přeskočit, přitom ale 71letého řidiče v rychlosti srazil. Srážku tak nepřežil ani jezdec, ani jelen. Hlavní tah ze Slovenska, spojnice Moravskoslezského a Zlínského kraje, byl proto včera přes 2 hodiny uzavřený. A v centru Berlína ve vysoké rychlosti najela dodávka do davu lidí. Jeden člověk zemřel a zraněných jsou desítky, někteří velmi vážně. V té době se ve městě shromažďovaly tisíce lidí k pochodu hrdosti. Po pachateli, který má vazby na islamistický extremismus, intenzivně pátrá přes 2000 policistů. Tolik zprávy a na Blaníku dál pokračuje nedělní pohoda s Jirkou.
1: Jirka Frelich
2: na rádiu Blaník.
5: Krásné ráno, doufám, že máte opravdu pohodovou neděli. Za chvíli se zeptáme meteorologa nejenom na to, jestli má pohodovou neděli, ale jaké nás čeká počasí přesně. Patrně podle mého názoru to bude nejteplejší den tohoto týdne, ale necháme se překvapit.
2: Radio Blaník.
5: Na vteřinu přesně teď, 7. hodina a na Blaníku Argema a Jaršovský pivovar. Hezké ráno.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Single X a písnička Dřevo. Hezké ráno, 10 minut po 7, nejvyšší čas na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A meteorolog Vojtěch Umlauf na telefonu. Hezké ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Vojtěchu, jaké počasí máme teď?
2: Tak převažuje nám jasná nebo skoro jasná obloha, jen na Vysočině, částečně na jihu Čech je zvětšená oblačnost. Teploty vzduchu klesly nejčastěji na 18 až 13 stupňů Celsia, ale při uklidnění větru a v údolích se ochladilo výrazně více i na hodnoty kolem 9 nebo 8 stupňů Celsia.
0: Tak a dnešek to by měl být asi opravdu letní den.
2: Je to tak, bude to nejteplejší den z tohoto týdne. Během dne ale bude oblačnosti postupně přibývat, místy až na zataženo. Teploty vzduchu vystoupají na 27 až 32 stupňů v dolním Polabí a po Ohří může být výjimečně až 34 stupňů Celsia. Srážky budou i přes přibývající oblačnost jen výjimečné, a to na jihu území. Až večer budou pravděpodobně o něco četnější.
0: Tak a na příští týden se zeptám po 8 hodině, teď ale přeji hezké ráno.
2: Krásné ráno i vám, naslyšenou.
1: Rádio Blaník.
0: Na Blaníku Patrick Swayze a písnička Z hříšného tance. Tak si ji taky užijte. No a přejeme krásné ráno všem. Před námi je taky slovenská skupina No Name. Nie, alebo áno. Určitě áno. Hezké ráno.

Slovenská skupina No Name a písnička Nie, alebo Áno. Putování našeho kolegy Petra Slívy se sice už blíží ke konci, ale stále má spoustu zajímavých zážitků a další povídání. Uslyšíte za pár minut, fotky najdete třeba na našich sociálních sítích. A že tam toho je, tak se tam podívejte, zůstaňte a neodcházejte, jak zpívá Michal David v jedné své krásné písničce, asi budete znát velmi dobře. Zůstaň a neodcházej. Tak my vám ji zahrajeme. Za chvíli na Blaníku dál hezky česky.

0: Lucie a písnička Svítání, míříme na sever.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Petr Slíva a jeho putování po severu už bude brzy končit, ale každopádně ho čeká ještě krásný víkend plný cestování. Včera jsme si taky povídali s Petrem Slívou a bylo to opět velmi zajímavé.
3: A protože cestou pár kilometrů od dálnice leží Waterloo, nemohli jsme místo slavně prohrané Napoleonovy bitvy vynechat. Viděl už jsem hodně interaktivních muzeí, ale tohle patří mezi špičku. Nové moderní muzeum, kde je neustále co mačkat, vás provede celou slavnou bitvou, po které byl Napoleon odvezen do vyhnanství na svatou Helenu, protože na britské, nizozemské a pruské spojence už byla jeho armáda krátká. I když nebýt opozdivších se Prusů, kteří přišli na pomoc na poslední chvíli, kdo ví, jak by Wellington dopadl. Pojedete-li někdy kolem Waterloo, rozhodně se zastavte. Z Lvího vrchu je potom krásný pohled na celou plochu, kde probíhala rozhodující bitva.
0: No a nové povídání Petra Slívy uslyšíte dnes po 11. hodině dopolední.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9.

Za 3:45. Hezké ráno, tady je Iron Kera, písnička z filmu Flashdance a za chvíli taky Petr Muk. Přejeme krásnou neděli.

0: Legendární Bee Gees na Blaníku, krásné ráno, hezkou neděli, za 5 minut už bude 8 a po 8 třeba Hana Zagorová s písničkou Vím málo.
1: Odpověď dalo mi ráno, vím málo, čím o ní vím ví.
0: Taky Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr.
2: Oheň, voda, vítr, vítr.
0: Nebo Lucie Bílá, To chci mít. Možná chcete mít české písničky, tak to jste tady správně. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Před námi je nejteplejší den tohoto týdne, teploměr vystoupá až na 32 stupňů, v Polabí a v Podyjí dokonce až na 34 místy. No a čekejte potom postupně k večeru mraky, zatáhne se, ale prakticky z toho pršet nemá. Sem tam nějaká bouřka zcela výjimečně.
4: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ministryně pro místní rozvoj zaplatí pokutu z nedbalosti. Stát podpoří využití umělé inteligence ve firmách. Pod Pálavou se otevřelo nové sanatorium. Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová dostala pokutu. Vyměřil ji mostecký magistrát kvůli porušení zákona o střetu zájmu. V minulosti řekla, že na pořízení parcely v Bílině jí peníze půjčila rodina. V daňovém přiznání ale půjčku neuvedla. Zákon v takovém případě umožňuje uložit sankci až 50 tisíc korun. Umělá inteligence by brzy mohla významně pomáhat českým firmám. Stát nedávno podpořil 40 projektů zaměřených na výzkum v oblasti AI. Kdo může o podporu žádat, řekne mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník.
3: O podporu mohly žádat malé, střední i velké podniky ze všech regionů České republiky, a to na projekty, které budou řešit sami či ve spolupráci s dalšími podniky, vysokými školami nebo jinými výzkumnými organizacemi.
2: Umělá inteligence se stále častěji používá i k plánování dovolené. Rychle a přehledně vytvoří návrh cesty od dopravy po doporučení památek nebo restaurací. V Pasohlávkách na Brněnsku se otevřelo sanatorium Pálava. Jižní Moravě přinese rehabilitační péči, která tu chyběla. První pacienti se tu budou zotavovat po těžkých a kritických stavech od září a žádosti o péči sanatorium začne přijímat v půlce srpna. Křesťané si dnes připomínají svátek svaté Anny, matky Panny Marie a babičky Ježíše. Do povědomí prostých lidí se Anna dostala jako ochránkyně matek, rodiny a šťastného porodu. Na svatou Annu se napříč republikou pořádají poutní mše a jméno Anička patří k nejoblíbenějším dívčím jménům u nás. Tím zprávy končí, já předávám slovo zase Jirkovi.
4: A já děkuji, na zprávy jsem otevřel okno do Kořán, svatá Anna chladna z rána, jak ti je, Haničko?
5: Mně je příjemně.
4: Příjemně, já myslel, že řekneš chladno. No, my tady máme docela takový čerstvý vzduch, ale představ si, koukám na jich Čech, Český Krumlov a Prachatice, 22 stupňů, teď před 8.
5: Mm-hmm,
4: to
5: krása.
4: Jsou věci. Leto. Krásné ráno přejeme.
0: Jirka Frelich
1: na Rádiu Blaník.
4: A oteplí se prakticky po celé zemi, čekejte další z opravdu krásných letních slunečních dnů, který je lepší strávit někde u vody. Oheň, voda, vítr, doufám, že nás nečeká nic z toho, ale každopádně přejeme krásnou neděli. Radio Blaník. Oheň, voda, vítr jsem neřekl jen tak pro nic za nic. Tady je písnička Dalibora Jandy, hrajeme si hezky česky.

0: rychlo stát.
1: MC Erika Barbara, písnička Keď přijde láska. Na Blaník přišel každý den po 15. hodině opět Mirek Táborský a cestovali jsme tentokrát po střípcích z historie. První jiskra 30-leté války nás zajímala ve čtvrtek odpoledne, no a pokud vám to náhodou uniklo, nevadí, tento díl pro vás máme i teď.
2: Milujeme Česko.
3: Na cestách s Blaníkem
2: a Miroslavem Táborským.
4: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás další historicky zajímavé místo. Za casus belli, tedy záminku vypuknutí 30-leté války, se obvykle považuje pražská defenestrace a následné české stavovské povstání. Ovšem ještě před oběma událostmi se odehrál incident, který extrémně vyhrotil napjatou situaci. Jeho dějištěm se stalo podkrušnohorské město Hrob. Když v roce 1580 přešlo osecké panství pod správu pražského arcibiskupství, žili v městečku Hrob pouhé 4 ryze katolické rodiny. Většinu obyvatel tvořili vyznavači reformovaného proudu křesťanství, ale nepatřili k žádné z radikálních větví. Převážně to byli umírnění utrakvisté, případně luteráni. Poté, co císař Rudolf II. Známým majestátem zaručil nekatolíkům náboženskou svobodu, se zdejší protestančtí měšťané pustili do výstavby svého chrámu. Svatyni si ale neužili dlouho, neboť 27. září 1614 byla na příkaz katolického arcibiskupa Jana Lohélia zapečetěna. Právní spory se vlekly a všechno vygradovalo jednoho prosincového dne roku 1617, kdy do hrobu vtrhli Lohéliovi ozbrojenci a protestantský kostel vypálili. Arcibiskup tento čin obhajoval tvrzením, že svatyně byla zbudována bez povolení na klášterním pozemku. Každopádně pohár trpělivosti a napětí tehdy přetekl. Cesta k zemskému sněmu, osudové defenestraci a válce se otevřela. I když ozbrojenci tehdy chrám také rozbořili, zachovali se z něj alespoň základy. Ty byly objeveny úplně náhodou v roce 1913, prošly konzervací a důstojně je lemuje příjemný parčík. Kromě pozůstatků protestantského kostela vás tu čeká přívětivé náměstí s početným souborem barokních soch. Dominuje tu i temná vysoká věž nad střechami okraje centra, která náleží někdejšímu evangelickému kostelu postavenému ve stylu těžkopádné německé secese. Podkrušnohorské město Hrob proto za návštěvu určitě stojí. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
5: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
1: A jsme Blaníka, hrajeme si hezky česky celé léto a tady je skupina Turbo a Láska z pasáží. Hezké ráno.

0: Marie Tichá, Benjis a písnička Časy se mění. Ano, časy se mění, to už nejsou Golden Kids, to je Kateřina Marie Tichá. No a počasí, nejvyšší čas, takhle 6 minut před 8:30.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Na telefonu meteorolog Vojtěch Umlauf, dobré ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak už jsem sliboval, že dnešek bude nejteplejším dnem celého dne. Je to tak, že dnes bude krásně.
2: Je to tak, bude to nejteplejší den z tohoto týdne. Během dne ale bude oblačnosti postupně přibývat, místy až na zataženo. Teploty vzduchu vystoupají na 27 až 32 stupňů v Dolním Polabí a po Ohří může být výjimečně až 34 stupňů Celsia. Srážky budou i přes přibývající oblačnost jen výjimečné, a to na jihu území. Až večer budou pravděpodobně o něco četnější.
0: No a po tomto horkém dni nás čeká zítra v pondělí jaké počasí?
2: Tak začátkem týdne můžeme očekávat proměnlivou, zpočátku i převážně velkou oblačnost na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. K večeru budou srážky oblačnost ubývat a ty teploty budou takové, že by měly vystoupat na 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 28, tedy oproti dnešku se výrazně ochladí, ale zároveň pondělí bude nejchladnější den z celého týdne.
0: No, to znamená, že se bude oteplovat postupně?
2: Ano, tak zbytek týdne, když už to shrnu, tak měl by být převážně slunečný, no a postupně se nám bude oteplovat, vrátí se tropické hodnoty, v úterý jen kolem 27 stupňů Celsia, v úzovkách jen, ale ve středu už kolem 30, no a od čtvrtka bude většinou kolem 35 nebo 36 stupňů. A vyloučit nelze od pátku do neděle i dosažení teplot v těch nejteplejších oblastech až 39 stupňů Celsia.
0: Takže nás čeká opravdu ještě horké léto. Děkuji moc a přeji hezké ráno.
2: Krásné ráno i vám. Naslyšenou.

0: Michal Tučný a Green Horní a Šlapej dál, písnička, která mi jasně připomněla, že dnes nás zase čekají písničky k táboráku.
1: Rádio Blaník. Písničky k táboráku.
0: Toto léto každou sobotu a neděli po 18. hodině na Blaníku až do 19., kdy začínají písničky na přání, pro vás máme písničky k táboráku a vždy jednu nedvědovku, kterou naživo zpívají nedvědi, ti mladší samozřejmě, Vojta Nedvěd, Honza Nedvěd mladší. No a zpívali včera Sázavu.
2: Na Sázavu.
0: A znělo to takto.
2: Na Sázavu. Občas vzpomene si člověk asi na ty časy krásný, kdy zpívali jsme brontosaury spirituál.
0: Byla to paráda a dneska si dáme písničku pro velký úspěch ještě jednou, takže se můžete těšit na právě tuto živou verzi písničky Sázava, taky Jarka Nohavicu.
3: Jdou po něj, jdou, jdou, jdou.
0: Koukám na ty dnešní písničky k táboráku, nacházejí se tam taky Tak jsme ni.
3: Hej ho, hej ho.
0: A legendární písnička Buráky.
3: Lepší doma sedět a louskat buráky.
0: Já se těším na písničku Tereza.
3: Tenkrát, když si mi Terezo řekla, že já...
0: Vaby Rybola a Miky Rybola, klasika k táboráku. Tak si užijte dnes po 18. hodině tady u nás na Blaníku.
1: Písničky k táboráku.
4: Na rádiu Blaník.
0: Teď už vám posíláme ale skupinu Queen ve 8:45. Přejeme krásné ráno, hezkou neděli, jak říkal meteorolog. Čeká nás nejteplejší den celého týdne, tak si to užijte, teploty vystoupají na 32 a místy až 34 stupňů.

0: Tak my jsme si tady s Hanou Kotterovou vychutnali každé slovo písničky. Přiznej to, Hani. Přiznej, že si poslouchala každou vteřinku.
1: Poslouchala, já jsem vzpomínala, jestli to náhodou není písnička z Fontány pro Zuzanu, protože tam bylo několik takovejchhle hezkých kousků od Pala Habery.
0: No je to prostě krásná věc, no. Tak klidně nám napište, jestli to je nebo není, ale každopádně nás čeká po deváté taky další pohádková Helena Vondráčková, Václav Neckář. A znám jednu krásnou zahradu. Taky Jarek Nohavica, Starý muž.
2: Budu starým mužem, budu černý, obleklý.
0: Karel Gott, Krev toulavá. No prostě, tady je Blaník a ten hraje hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes nás čeká nejteplejší den celého týdne, teploměr vystoupá až na 32 stupňů a dokonce v Polabí a v Podyjí může být až 34. No a co se týká zítřka, pak se ochladí a zítra už bude oblačno, už dnes večer přijdou sem tam nějaké mraky a dokonce i ojediněle může být bouřka, ale rozhodně nás nečeká žádný výrazný déšť. Pršet má až zítra, kdy se tedy ochladí zhruba o nějakých 7 stupňů.
4: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
1: Prezidentovo veto zvýšilo napětí mezi hradem a vládou. Pardubice budou mít z brusu nové kolbiště. Pro Čechy a Jižní Moravu platí výstraha před požáry. Krásné dopoledne u zpráv přeje Hanka Kotterová. Po prezidentově vetu zákona o rozpočtové odpovědnosti konflikt mezi hradem a vládou Andreje Babiše dál eskaluje. K dalšímu vyostření napjaté situace by mohlo dojít už v příštích týdnech, kdy má prezident dostat na stůl k podpisu znovu zavedení EET nebo na podzim při schvalování mediální novely. Do sportovní infrastruktury míří další milionové investice. Dostihové závodiště v Pardubicích dokončuje nové kolbiště. Modernizovaná plocha bude větší a získá nový povrch i systém spodního zavlažování. Výhody tohoto řešení vysvětluje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
6: V případě, že ten povrch je suchý, tak tu hladinu vody zvýšíte, tím pádem si propijete jak ty spodní vrstvy, tak i tu vrstvu toho písku rovnoměrně namočíte a tu vlhkost máte. V případě, že třeba přijde hodně vody, tak zase dokážeme udělat to, že tu hladinu vody úplně snížíme.
1: A první zkušební akce by se mohla v Pardubicích konat v polovině září. Na okraji Velhartic na Klatovsku hořily 3 hektary lesa. V nepřístupném terénu zasahoval vrtulník s bambivakem. Už večer se hasičům požár podařilo dostat pod kontrolu, stále ale platí nejvyšší stupeň poplachu. Současně do odvolání platí výstraha před vznikem požáru pro většinu Čech a Jižní Moravu. Evropu sužují nejničivější požáry za posledních 20 let. Nejhorší situace je ve Španělsku, které v okolí Madridu vyhlásilo stav nouze. A ve Francii je kritická situace kolem Bordeaux, kde z hotelů a domovů se muselo evakuovat přes 200 000 lidí. S hašením ode dneška pomáhá i speciálně upravené vojenské letadlo. Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky Jirka Frélich.
0: A já přeji krásnou neděli, za půl minutky bude 9.
3: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
0: A za okamžik také dobré rady do zahrady a dnešní povídání Ivy Lecké. Máte zahradní grill nebo chtěli byste, tak nastražte uši. Čeká nás Iva Lecká a bude řeč právě o zahradních grilech. Rádio Blaník. Teď ale zase hezky česky, tady je Aleš Brychta a dívka s perlami ve vlasech. Přejeme hezkou neděli, teď je 9.

0: A taká písnička vždycky se budeme znát. Teď na Blaníku krátce před 9:45. Dobré rady i Vělecké.
1: Dobré rady do zahrady.
2: Krásný dobrý den. Znáte to? Na jaře si řeknete, letos určitě natřeme plot, pořídíme nový grill, vyměníme staré židle na terase nebo konečně koupíme ten zahradní box, kam schováme všechny polstry. Jenže pak přijde červen. Červenec, že jo? Dovolená, horké dny, výlety a najednou je konec července a všechno je pořád při starém. Přitom právě teď je možná nejlepší chvíle přestat plánovat a začít něco měnit. Letos daleka nekončí, před námi je ještě spousta teplých večerů, grilování i posezení na zahradě. A všechno, co si pořídíte, teď si ještě letos opravdu užijete. Možná vás překvapí, že lidé často čekají na jarní sezónu, jenže právě na konci července a během srpna se dají pořídit zahradní věci za zajímavější ceny a navíc bývají připravené různé bonusové akce. Jedna taková právě probíhá v Baumaxu. Pokud v kamenné prodejně nakoupíte za více než 5000 korun a splníte podmínky, získáte slevový kupon v hodnotě 500 korun na další nákup. Jestli tady už delší dobu přemýšlíte o novém grilu, zahradním nábytku, pergole, vybavení do dílny nebo třeba o drobnostech pro dům a zahradu, může být právě teď ten správný čas. Ale pozor, akce nám brzy končí, tak toho využijte. A ještě jeden tip. Než vyrazíte do obchodu, vezměte si tušku a papír a projděte dům i zahradu. Sepište si všechno, co jste si během posledního roku řekli, že jednou koupíte. Často zjistíte, že nejde jenom o jednu velkou investici, ale o několik drobností, které vám zpříjemní bydlení na dlouhé roky. A možná si při odjezdu z Baumaxu budete říkat jediné, proč jsme to neudělali už na začátku léta?
1: Dobré rady do zahrady.
3: Na Rádiu Blaník.
4: Maxi,
5: Baru,
4: i my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Rádio Blaník.
1: Celé léto
0: hezky česky.
2: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: byl Jarek Nohavica a písnička Starý muž, za chvíli Karel Gott, Krev toulavá. Písnička, která zazněla v cirkusu Humberto. Pokud máte rádi filmy a chtěli byste se něco naučit a třeba byste chtěli navštívit i letní hereckou školu, i to bychom pro vás měli za chvíli kromě písničky. Tak si užijte další hezkou českou, přidáme od Botoxu taky Pyžamo a Jakuba Smolíka.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Třikrát týdně vyráží

0: Spánek Rádia Vlaní.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Jakub Smolík a písnička Haleluja. Krásná věc na Blaníku, krátce po půl desáté. Pojďme se podívat na letní filmovou školu do Uherského Hradiště. Tam se koná totiž už 52. ročník této letní filmové školy. A jak to vypadá letos s programem, to říká programový ředitel celého festivalu Jan Jílek.
1: Je tam pestrý výběr, zahajovací film Vir byl vlastně v české premiéře, velmi jako artový film o Sudetech, o paměti krajiny. Ten film je velmi jako vizuálně komponovaný, ještě jako geometricky, velmi zajímavě. Potom vlastně ta Varská sklizeň, snímky jako Mistrině, Vyvolený, Čikačeka a další zajímavé dokumenty, jako třeba Veřejný prostor Františka Skály.
0: Mají to velmi pestré a ještě dodám, že letní filmová škola se v Uherském Hradišti koná až do čtvrtka. No a teď taky pro vás máme filmovou školu s šíleně smutné princezny.
2: A slíbit mu rukou dání, že až dospěje jediná dcera krále Dobromysla, vezme si jediný syn krále Jindřicha za manželku, aby se obě království spojila a tím už nikdy nevystal důvod k válce.
3: Dost! Tady není místo k žertování.
2: Mně taky není do legrace, tati, já jsem ji v životě neviděl.
3: V životě si taky nebyl žena.
2: No ještě toho trochu.
0: Ještě toho trochu. Václav Neckář, Helena Vondráčková a krásná písnička z této pohádky.
4: Zná.

0: Činasky a písnička Kutil na Blaníku a pomalu se blížíme k 10. hodině dopolední. Přejeme krásnou neděli s Hanou Koterovou, která přechystala zprávy, a ještě vám prozradím před zprávami, co nás čeká po té 10. třeba Iveta Bartošová a 2 roky prázdnin. Taky skupina Olympic a 8. den. A nebo Lucka Vondráčková, Pepa Wagner a S láskou nám je líp. A já doufám, že s Blaníkem vám je líp, protože Blaník hraje hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čeká nás opravdu nejteplejší den celého týdne, tady je meteorolog Vojtěch Umlauf.
2: Je to tak, bude to nejteplejší den z tohoto týdne. Během dne ale bude oblačnosti postupně přibývat, místy až na zataženo. Teploty vzduchu vystoupají na 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří může být výjimečně až 34 stupňů Celsia. Srážky budou i přes přibývající oblačnost jen výjimečné, a to na jihu území. Až večer budou pravděpodobně o něco četnější.
0: No a zítřek bude asi nejchladnějším dnem naopak celého příštího týdne, kdy se teploty dostanou výrazně dolů oproti dnešku. Na 20 až 25 stupňů bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami a k večeru i bouřkami. Postupně se začne vyjasňovat, v úterý už se oteplí na 29, ve středu až na 33 a o víkendu říkal meteorolog ráno, že může být až 39 stupňů. Rádio
3: Blaník. Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Ministerstvo dopravy chystá revoluci SPZ-ek. Jarní mrazy zničily polovinu úrody ovoce. Na Doupově se koná vojenský výcvik pro studenty. Pěkné dopoledne, jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová. Registrační značky by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit online z domova. Novelu zákona o silničním provozu zítra projedná vláda, platit by mohla od poloviny příštího roku. Jarní mrazy znovu tvrdě zasáhly české ovocnáře. Podle odhadu letos sklidí 68 000 tun ovoce, což je jen polovina pětiletého průměru. Největší propad se týká jablek, lépe mrazy přestály švestky, rybízy a višně. Proti podobným škodám přitom není pojištěna ani desetina sadů. Pionýrská louka v Kroměříži projde proměnou. Vznikne tam moderní sportovní zázemí. Sloužit bude sportovním klubům i široké veřejnosti. A co přesně nabídne, řekne mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Nový areál počítá s workoutovým hřištěm, hřištěm na hokejbal a multifunkčním hřištěm pro volejbal. Součástí zázemí bude také občerstvení, veřejné bezbariérové toalety a terasa s výhledem na celý areál.
3: A já doplním, že hotový má být za rok. Ve vojenském prostoru v Doupovských horách na Karlovarsku pokračuje letní intenzivní vojenský výcvik rychlého nasazení pro studenty. Dobrovolného vojenského cvičení se účastní asi stovka středoškoláků, třetinu tvoří dívky. Úspěšní absolventi získají po přísaze status vojáka v záloze a odměnu 47 000 korun. To je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Mějte hezkou neděli, poslouchejte Jirku a Blaník.
5: Ani díky, hezké dopoledne.
1: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
5: A možná si v neděli říkáte přesně to, co si říká Petr Janda ze skupiny Olympic. Osmý den schází nám, tak já vám pustím písničku. Nějaká ta super neděle, to by to chtělo, že po neděli ještě před pondělkem. Tak tady je písnička a za chvíli roztočíme slavné desky. Budou zase hezky česky. Za minutu 10:00 dopolední.

0: plný ovoce,
1: limonáda plná bublinek.
0: I takové je léto s Blaníkem.
2: Check it out, check it out.

0: S láskou nám je líp, Lucka Vondráčková, Pepa Wagner.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Já doufám, že i s Blaníkem vám je lépe takhle při neděli. Hezké ráno přejeme nebo dopoledne. Záleží, jestli jste vstali před třeba několika desítkami minut, anebo už jako my tady na Blaníku třeba kolem šesté. No ale každopádně teď se těšíme na slavné desky, budou hezky česky. Je tady moc krásná písnička z počátku 70. let. Charlie Rich, americký country a popový zpěvák, mimochodem držitel dvou cen Grammy, má krásnou písničku The Most Beautiful Girl. A písnička z něj v roce 1973 bezesporu udělala hvězdu světového formátu. Dokonce i v Evropě, kdo neznal tohoto zpěváka, tak poznal začátkem 70. let díky písničce, kterou si teď pustíme.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: Ano, byl to velký hit, píše se rok 1973 a my k tomu hledáme českou verzi 800 109 109. Pojďte to zkusit s námi.

0: Charlie Rich a písnička, která z něj udělala během několika dnů hvězdu světového formátu v 70. letech.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A kdo bude hvězda teď? To se ptám vás, protože hvězda bude ten, kdo odpoví správně na otázku, kdo pak to zpívá v češtině. Uvidíme, poslechneme si. Rádio Blaník, kdo pak je na telefonu? Dobrý den.
2: Markéta, dobrý den.
0: Dobrý den. Tak já... váš tip.
2: No, je to Karel Kahovec, Nejkrásnější dívce.
0: No vidíte, a já vám tleskám. Já vám tleskám, Martino, kam?
2: No, dokladná.
0: Dokladná, vy jste úžasná, vy jste to věděla. Já taky tuto písničku znám, ale tak jsem si říkal, jestli bych si vybavil jméno Karel Kahovec.
2: No, mě jako naskočily mi slova. Mm-hmm. Tak jsem zkusila přítele na telefonu.
0: Jasně.
2: A jak mi tam naskočila písnička, říkám, je to ona, tak je to nevím, zkusím zavolat. No a trefila jsem se.
0: Trefila jste se skvěle. Tak já vám malinko zamotám hlavu. Existují ještě další dvě verze této krásné písničky. To byste zkusila?
2: To už bych si netroufla.
0: Nevadí, ale tu nejpopulárnější českou verzi, tu jste uhodla. Mimochodem, kdo umí trochu anglicky, tak ví, že ta písnička je skoro věrným překladem toho originálu. To, co se zpívá v češtině, je vlastně anglicky taky v té písničce. Zdravím Kladno, mějte krásný letní den, mějte se nádherně.
2: Krásnou neděli, nashledanou.
0: Tak uvidíme, jestli ještě někdo si zkusí s námi zahrát a tipne si nějakou další verzi. Dobrý den, kdo pak tam?
3: Ahoj Jiříku, já
0: ahoj.
3: Zdravím, jak u telefonu?
0: Taky.
3: No tak prosím tě, tak já se přiznám, že za tuhle tu verzi jsem neznal. Já zase znám teda verzi od Petra Kocmana, zastupení Greenhornu. Vlastně od Jana Vyčítala, která se jmenuje Je mi líto našich chvílích nedělních.
0: No vidíš, a já znám taky písničku Je mi líto, to bude stejný text, ale Tomáš Linka.
3: No tak aspoň jsme zase o něco všichni chytřejší.
0: Tak a ještě jednu přidám potom navrch a zdravím taky Jirku do Suchovršic, ano?
3: Ano, je to pravda, hezky venkovní kafičko, je krásně, takže člověk relaxuje.
0: My máme otevřené okno, z Blaníku koukáme na sluníčko, tak přeji taky hezké ráno, hezké dopoledne.
3: Krásné ráno, Jiříku, měj se krásně, ahoj.
0: A Tomáš Linka. Víc než líto, o, nic to není a přebolí to. No a to je to, co jsem zmínil, ale Karel Kahovec je prostě jedinečný.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: Dva roky po slavném originálu přišla tato česká verze. Jak jsem říkal, je to skoro věrný překlad Nejkrásnější dívce.

0: Karel Kahovec a ta písnička, o které byla řeč, Nejkrásnější dívce, no a český text tady napsal Mirek Černý a ještě jedna verze, Pepa Laufr a Nejhezčí dívka.
1: Hej,

0: i ví.
1: No byla to slavná písnička, tak vzniklo těch verzí docela dost, ale Karel Kahovec byl prostě jedinečný, i když Pepa Laufer se svým hlasem taky velmi zaujal. Tak já doufám, že jste měli krásnou neděli se slavnými deskami a že budete mít dál při poslechu Rádia Blaník. Za chvíli Slováci No Name a čím to je? A taky Miraj, budeme si hrát na Blaníku zase za pár minut. Krásné dopoledne.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: je Igor Tymko, skupina No Name. Ano, i Igor zpíval naši blanickou písničku. Slunce dál svítí. Krásná písnička ke čtvrtstoletí našeho rádia. Kdybychom ji pustili celou, tak je důležitý okamžik. Volejte 800 109 109, protože ten, kdo na konci písničky bude první na telefonu, tak si zahraje o slušné peníze.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: Letos v létě je to naše velká letní hra a hrajeme o 5000 korun. Kdybyste náhodou se dovolali, tak musíte taky vědět, kdo pak nám to zpívá v té písničce. Tak dovolala se posluchačka Petra tento týden, dostala tuto ukázku.
2: Jak zpívá a rozjasňuje den, od rána až dokud neusnem.
0: Tak kdo pak to zpívá, Petra nevěděla.
3: Netuším.
4: Tak zkuste
3: zkusím Koláře, Petra.
4: Petr Kolář, jo?
3: A nebo zkusím spíš Bártu, Nojda Bártu.
4: Bohužel, ani jedna varianta není správná.
0: Petr Kolář, ten se v písničce nachází, ale toto byl Jindra Polák ze skupiny Jelen. Kromě nich najdete v písničce hlas Tomáše Kluse, Xindla X a právě Terezy Maškové, Olgy Lounové nebo Kateřiny Marie Tiché. Tak kdybyste se dovolali nestřílet Nojda Bártu ani další zpěváky, kteří tam nejsou, podívejte se třeba na náš web, ten vám prozradí všechny ty interprety a hlavně držím palce. Protože Petra neuhodla, tak ta 5000 suma se přenáší do té další výhry a už se příště hraje o 10 tisíc.
1: Slunce dál svítí.
5: Sluníčkové léto na Blaníku.
6: Blaník, to jsou české písničky. Ukažte nám, jak je znáte a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Pohodové české rádio.
0: Za 5 minut už 10:45. Krásnou neděli, tady je Pavel Bobek a Drž se zpátky, chlapče můj. Hrajeme si hezky česky.

0: Lucie Bílá, písnička Útěk na Blaníku a neděle nám pomalu odbíhá a za chvíli 11. hodina dopolední, po 11. Nedvědi a Kohout.
1: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou si třás a pak zvuknou má lásu.
0: Taky Petr Rezek a Nejkrásnější déšť.
2: Prší krásně, nebe změnilo se v kone v plnou vláhy. Všechny traple vedra pod...
0: Sice pršet má až zítra, ale to nevadí, zahrajeme si rádi taky Marii Rotrovou a doma.
3: Srdce zítra na náš práv.
0: Protože na Blaníku jsou české písničky jako doma. Ano, hrajeme si hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Aktuálně na mnoha místech už máme teploty okolo 25 stupňů v Čechách, třeba ve středních Čechách, na západě Čech a také na Plzeňsku. Tam aktuálně jsou rekordy okolo 27, stejně tak v Polabí a na jižní Moravě. V Podyjí, kde se teploměr má během dne vyšplhat až na 33 nebo místy na 34 stupňů, jinak většinou se oteplí na neuvěřitelných 32, ano, přestože zítra se ochladí asi o necelých 10 stupňů. Tady je meteor Vojtěch Umlauf.
5: Tak začátkem týdne můžeme očekávat proměnlivou, zpočátku i převážně velkou oblačnost na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. K večeru budou srážky oblačnost ubývat a ty teploty budou takové, že by měly vystoupat na 20 až 25 stupňů Celsia a na jižní Moravě až na 28, tedy oproti dnešku se výrazně ochladí. Ale zároveň pondělí bude nejchladnější den z celého týdne.
0: Ano, pak se bude oteplovat na úterních 30, ve středu 33, ve čtvrtek 38 a o víkendu příští týden mohou padat 40-stupňové teploty.
6: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
4: Rádio Blaník. Víkendové tipy.
7: Pěkné dopoledne. V pražské zoo dnešek patří hmyzožravcům. Kromě tematických krmení zvířat se můžete těšit i na ochutnávky hmyzích specialit, jako jsou hmyzí špízy, cvrčci na česneku anebo sarančata v banánovém těstíčku. Připraveny jsou taky ukázky farmově chovaného hmyzu a chybět nebude ani soutěžní stanoviště pro děti. Dneska mají svátek všechny Anny a se svatou Anou se pojí anenské poutě. Jedna taková se koná v Mnichově Hradišti. Těšit se můžete na bohatý kulturní program s kostýmovaným účastníky, dobový jarmark i zahradní slavnost. Samozřejmostí jsou i stánky s dobrotami a pouťové atrakce. A na Křivolkátu žije historie. Koná se tu středověký víkend. Těšit se můžete na rytíře, zbraně, ukázky bojového umění, výcviku bojovníků nebo péče o koně. Nechybí ani dobová hudba, tanec a poctivé jídlo. A v ceně vstupenky je bonus. Hrad si budete moci projít bez průvodce. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Erich
1: na rádiu Blaník.
2: Až Bluňk a 11. hodina dopolední, přejeme krásnou neděli a na úvod této hodiny jsou tady Damians a písnička Mám tě rád, za chvíli i slovenská skupina Elán a pak Petr, který se vrací ze severu zpátky do Česka, má spoustu zážitků.

0: severské duo, nebo chcete-li konkrétně švédské duo Roxette teď na Blaníku. Ze severu se vrací Petr Slíva.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: A už brzy bude taky za blanickým mikrofonem za pár dnů, ale jak putuje, to nám řekne právě teď on sám.
3: Ahoj, tak tedy dneska naposledy z obytňáku, který byl na severu, ale teď už se blíží po třech týdnech k domovu. Ano, jsou to tři týdny, co jsem si v Sedlčanech vyzvednul polointegrovaný obytňák Knaus, který nám byl tři týdny domovem, když pominu jednu noc strávenou na lodi mezi Amsterdamem a Newcastlem. To si obytňák hověl pěkně v podpalubí mezi ostatními obytňáky, osobáky, kamiony a autobusy. Společnost tam měla rozhodně různorodou. To lodí jsme se dostali do Spojeného království a rovnou zamířili z anglického Newcastlu na sever do Skotska a potom ještě severněji na Orkneyské ostrovy. Ty mají hned několik výhod. Sice i tam dospěla letní vedra, na která nejsou místní zvyklí. Teplota kolem 22 stupňů je ale pořád k přežití, na rozdíl od 40 ve středu Evropy. Orkneyské ostrovy nabízí taky směs historie a přírody. Tím prvním jsou neolitické památky, kam se člověk podívá, že i slavný Stonehenge bledne závistí. A co se přírody týče, tak za všechny můžu zmínit papuchálky, tuleně, velryby, delfíny, no a zelenou barvu, kam oko dohlédne. Mezi jednotlivými ostrovy vás pohodlně dopraví trajekty, takže nemusíte zůstávat na hlavním ostrově Mainlandu, kde je i hlavní město Kirkwall. A možná to nejdůležitější, turisté Orkneyské ostrovy pořád ještě neobjevili, rozhodně ne tak jako ostatní destinace. Na Orkneyích jsme strávili týden a potom se vrátili do Skotska a pokračovali v trase North Coast 500, ze které jsme na týden uhnuli. Název trasy vcelku jasně popisuje, kudy vede a jak je dlouhá. Obkresluje severní pobřeží Skotska a měří 500 mil. Vynásobte 1,6 a je to čistých 800 kilometrů. Ze Skotska jsme to vzali přes Hadrianův val, který měl chránit severní hranici Římské říše před nájezdy Severanů, až do Liverpoolu. No a Liverpool, to jsou především Beatles a s těmi se tady doslova potkáte na každém kroku. Potom nás čekala ještě návštěva Walesu a tamního údolí Elan Valley. Přivítala nás opět krásná příroda a názvy, které jsou ve velštině, pro našince nevyslovitelné. Už skotská galština dá zabrat. Velština jako jeden z keltských jazyků je úplně jiný level. Britský parlament postavil velštinu na stejnou úroveň jako angličtinu pro používání v běžném veřejném životě, ale ne pro našince. No a potom už cesta do Douvru a trajekt na starý kontinent. Cestou domů jsme si ještě v Belgii nenechali ujít prohlídku muzea na bitevním poli u Waterloo a potom už nekonečné německé dálnice. Tady jsme kousek od Bonu našli místo na kraji přírodní rezervace, které bylo rozhodně klidnější než klasický německý Rastplatz. No a musím poděkovat Garminu za mapy Outdoor Maps Plus, které nám otevíraly cestu, ať už v obytňáku, na kolech, anebo pěšky, a které můžete mít taky, protože pro vás chystáme soutěž. A všechno, o čem jsem celou dobu povídal, najdete taky v obrazové podobě na našich sociálních sítích, na Facebooku a Instagramu, anebo na mém instagramovém účtu. A speciální poděkování do Sedlčan v obytňáku Knaus, který si tam můžete taky půjčit, to bylo jako v pokojíčku. A z něj se naposledy učím a těším se v úterý ráno po 6. s Adel ve vysílání.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Tak jste to slyšeli, v úterý ráno bude Petr Slíva zase za blanickým mikrofonem, teď ve 11:15, Michal Tučný.
6: Na dnešek jsem měl divnej sen, slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Kelly Family a písnička Roses of Red teď na Blaníku. Přejeme nádhernou neděli. Píšete nám různé SMSky, co dnes plánujete. Čeká nás docela teplý den. Teploty vystřelí až na 34 stupňů místy. No a počítejte s tím, že pokud něco slavíte, třeba jako nám napsala Kristýna, která slaví třicetiny, i když tak trošku ex post, protože hlavní oslava byla včera, tak zdravíme tímto jesený, tak si musíte užít ten den naplno, i když třeba někde u vody by to bylo asi trošku lepší. A pokud chcete někomu taky nechat něco zahrát, tak využijte písničky na přání, třeba přes web radioblaník.cz, tam si můžete nechat vybrat právě tu svoji, napsat krátký vzkaz, no a pak, když nám dáte minimálně 3 pracovní dny, tak máte jistotu, že se i na vás dostane. Ale skoro jako z písniček na přání pro vás mám písničku doma. Písnička Marie Rotrové, která je taková seriálová, i díky tomu je o to slavnější, a ještě k tomu Petr Rezek, a protože má pršet až zítra, nebo dneska večer nejdřív, tak každopádně si můžeme klidně pustit i ten nejkrásnější déšť. Tak za chvíli, hezky česky.

Písnička Kohout, taky dnes mi to připomíná, že po 18. hodině tady budou písničky k táboráku, tak si nenechte ujít, protože nás čekají také nedvědovky a jedna písnička zpívaná živě mladými nedvědy. No a co se týká dnešního dne 26. července, tak když se podíváte do kalendáře, najdete tam jméno Anna. Milé Aničky, milé dámy, my vám přejeme všechno nejlepší. Říká se svatá Anna chladna z rána. Je to pranostika, dokonce jsem dohledal z roku 1852 a je pravdivá, protože rána bývají chladná už touto dobou, protože noci se prodlužují, ale léto je v plném proudu. Ostatně další pranostika zároveň říká, že po svaté Aně léto neustane, což se skutečně stane. No, je z toho básnička. Zítra je pondělí a ochladí se na 25 stupňů, ale další dny se bude oteplovat, abychom se o víkendu dočkali až těch 40 stupňových teplot. Taková je teď aktuální předpověď, jak říkal ráno meteorolog, asi o víkendu budou tropické teploty, tak se na to musíme přichystat a třeba si na víkend naplánovat nějakou vodu nebo nějaké návštěvy třeba v jeskyni. Tam bývá pravidelně 7, 8 nebo 9 stupňů, takové koně pruské jeskyně, boskovské dolomitové jeskyně a další určitě stojí za návštěvu v horkých letních dnech. A za chvíli na Blaníku taky česká desítka. Teď ale Petr Nať a písnička Pojďme se zachránit. Krásnou neděli, hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Marta Kubišová a písnička Nechte zvony znít na Blaníku a 12. hodina se přiblížila, to znamená, že zvony polední začnou zároveň naší českou desítku reprízu páteční premiéry, tentokrát s Vlastou Sukem, tak se těšte na ty nejhranější písničky v českých, moravských a slezských rádiích, no a těšte se třeba na Terezu Maškovou. Písnička Hořkosladký valčík, ta je v deseti nejhranějších, stejně jako Činasky a Selhání. A kdo poslouchal v pátek, tak velmi dobře ví, jaké místo si zaslouží písnička Vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj. Kdo neposlouchal v pátek, může si poslechnout za malou chvíli. V poledne hrajeme hezky česky, jenom hezky česky a navíc to aktuálně nejhranější v neděli.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čeká nás nejteplejší odpoledne celého týdne, jak řekl meteorolog Vojtěch Umlauf.
2: Je to tak, bude to nejteplejší den z tohoto týdne. Během dne ale bude oblačnosti postupně přibývat, místy až na zataženo. Teploty vzduchu vystoupají na 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří může být výjimečně až 34 stupňů Celsia. Srážky budou i přes přibývající oblačnost jen výjimečné, a to na jihu území. Až večer budou pravděpodobně o něco četnější.
0: No a zítřek má být naopak nejchladnějším dnem toho nového týdne. Teploty klesnou na nějakých 20 až 25 stupňů, bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami.
3: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio Blaník.
4: Hezké poledne. V zooparku Zelčín patří tento víkend želvám. Připravili si pro vás zážitkové krmení a taky želví spa. Během krmení uvidíte, co všechno želvy jí a budete je moci taky umít. Krmení je na programu v 15:30, 16:30 a 17:30. A kromě toho je tu po celý den připravená i tvořivá dílnička. Na zámku Nelahozeves se můžete vydat na bojovku po stopách ztraceného pokladu. Dostanete čelovku a vydáte se do útrob zámku. Projdete tajnými schodišti, vystoupáte ke krovům a prohlédnete si i sklepení. A místo výkladu na vás čekají úkoly, které vyžadují kreativní myšlení a týmovou práci. A pokud nemáte žádné plány na pozdní odpoledne, tak co se vydat na koncert? U jezera na Praze 5 můžete víkend zakončit koncertem autorské kapely Lásky Maři. Hudební trio propojuje zpěv, kytaru a klarinet. Čeká vás příjemný podvečer u vody. Začíná se v 5 odpoledne. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Česká desítka.
7: Česká desítka.
1: Česká desítka.
7: Na Rádiu Blaník.
8: Posloucháte Rádio Blaník a teď je ten nejvyšší čas, abychom vám opět představili 10 nejhranějších písniček českého éteru. O tento žebříček se nám pravidelně stará Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI a od mikrofonu vás i dnes zdraví Vlasta Suk. Kromě těch 10 nejhranějších se i dnes vrátíme do minulosti a já vám prozradím, v jakém roce bodovala písnička La Isla Bonita Ilony Čákové. A taky píseň Marka Ztraceného, Ztrácíš. Tak si to rozhodně nenechte ujít.
1: Česká desítka.
8: Každopádně dnes začínáme novinkou. Na 10. místo se probojovala Kateřina Marie Tichá s písničkou Byt 66. Pro zpěvačku je píseň srdeční záležitost. V ní vlastně zpívá o svém prvním bytě v hlavním městě. Cituji její slova. Byt 66 je love song pro můj první byt v Praze, ve kterém jsem poprvé žila úplně sama. Je to písnička věnovaná všem takovým místům, kde člověk prožije zásadní momenty svého života, taky velké lásky. i velká zklamání. Tahle písnička je takovou předzvěstí připravované desky, která aktuálně vzniká se skupinou Benjis. Vyjít by měla v první polovině příštího roku, takže se už teď můžeme těšit, ale každopádně jdeme na start dnešní české desítky, místo číslo 10, Kateřina Marie Tichá a píseň Byt 66.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
5: Novinka.
9: Mažu stopy.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Na rádiu Blaník posloucháte Českou desítku a stejně jako minule, i dnes na 9. pozici skončila Tereza Mašková s písničkou Hořkosladký valčík. Ani na místě 8. se nic nezměnilo, stejně jako minule, tak i dnes tuto pozici obsadila písnička Evy Farné Neříkej, co má se stát. Nejenom, že boduje samotná písnička, ale i videoklip, který za pouhý měsíc shlédlo více než 100 000 lidí na YouTube. Aktuálně čeká Evu Farnou série koncertů v Polsku, minimálně do 5. září, takže si na její vystoupení u nás v České republice musíme chvilku počkat. Ovšem, víte, co by vás mohlo zaujmout, tedy především dámy? Že si můžete koupit její oblečení. Na svých webových stránkách totiž Eva Farná prodává kousky ze svého šatníku, které už nevyužije, a navíc veškerý výtěžek putuje neziskové organizaci Borůvka. Zpěvačka tedy vybízí, pokud byste chtěli udělat radost sami sobě a taky lidem s tělesním postižením, můžete si něco zakoupit. Má tam třeba spoustu šatů, taky kalhoty, vestu a tak dále. Rozhodně doporučuju, pak můžete svým kamarádkám říkat: koukej, tyhle šaty měla zpěvačka Eva Farná na koncertě a teď je mám já.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Vysílání. Synto X, co by puberťák v české desítce na Blaníku, stejně jako minule i dnes na 7. příčce. Xindl nám zaspívá ještě za chvíli, na 6. místě tentokrát skončila jeho Dovolená, ale ještě předtím míříme do minulosti.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Tentokrát se budeme věnovat písničce La Isla Bonita. Pecka, kterou v 80. letech naspívala Madonna, se v 90. letech dočkala i české verze. Tu měla na svědomí Ilona Čáková. Česká La Isla Bonita se oproti původní verzi podstatně liší. Hudební doprovod vsadil na plně elektronický a syntetický zvuk, který odpovídal tehdejší módě diskotékového popu. Písnička tehdy vyšla na jejím velmi úspěšném albu Modrý sen, které jí v Česku vyneslo platinové ocenění. A v roce 1998 se 2 týdny držela na špici nejhranějších písniček v českých rádiích. Tak si tu její slávu pojďme připomenout.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Za námi první pohled zpátky. Na Blaníku jsme slyšeli písničku La Isla Bonita od Ilony Čákové, která v českém éteru nejvíce bodovala v roce 1998. Dva týdny se držela na vrcholu nejhranějších písniček. Tak, jak jste zvyklí, tak ještě jeden pohled zpátky si dáme v české desítce. Tentokrát zavzpomínáme na začátky Marka Ztraceného, ale za chvíli už se vrhneme na šestou příčku s Xindlem X, který nás vezme na dovolenou.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Jsme zpátky v České desítce a teď, jak už jsem avizoval, vyjedeme na dovolenou. Sindel X se nechal inspirovat svojí manželkou, cituji jeho slova. Když si kluci na vydavatelství stěžovali, že poslední dobou nosím samé depresivní písně, ptal jsem se své ženy, o čem pozitivním se dá psát s tím vším, co se ve světě děje. A její odpověď mě odzbrojila. Měl jsem napsat single o tom, jak se těším na dovolenou. Tím mě dostala, já jsem totiž notorický plánovač dovolených. Dlouhé měsíce dopředu rád plánuju, kdy a kam pojedeme, dost tím žiju dávno předtím,

0: I pro tentokrát je opět Radeček v České desítce, takže můžeme říci, všechno je v pořádku. Ano, tahle písnička si oproti minulému týdnu zase o něco polepšila, dneska tedy na pětce. Celkově se v České desítce drží 17 týdnů. Za to písnička Blízko od poetiky je v České desítce poměrně krátce, teprve lehce přes měsíc a dnes, stejně jako minule, na místě číslo 4. Tak jdeme na ní.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Poetika a blízko, za námi čtvrté místo české desítky, tady na Blaníku. A my dnes podruhé zamíříme do minulosti.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Tentokrát do roku 2008, kdy jsme v rádiích zaznamenali písničku Ztrácíš od Marka Ztraceného. De facto to byl jeho první hit, který Markovi vynesl ocenění Objev roku. Písničku složil o Vánocích 2007 a za pár měsíců už to jelo. Start jeho hvězdné kariéry mohl začít. Tenkrát, když píseň složil, bylo Markovi 22. A jak na tu dobu vzpomíná?
2: Vím, že jsem si tenkrát život opravdu užíval se všudy a vlastně na to celá rád vzpomínám.
0: A my si teď dáme v české desítce, takže tady je vzpomínka na písničku Ztrácíš a s ní Marek Ztracený.
1: Česká desítka
3: na rádiu Blaník.

0: Vlašíka. Na rádiu Blaník.
1: Na Blaníku Marek Ztracený a Ztrácíš, písnička, která ho v roce 2008 katapultovala na první místo a celkem 17 týdnů se tahle píseň stala nejhranější písničkou českého éteru. No teď už budeme udělovat pomyslné medaile. Místo třetí obsadila kapela Krištof a s ní Dominika Alagia. Docela populární česko-italská influencerka, která se do širšího povědomí veřejnosti dostala díky tvorbě obsahu na sociálních sítích. Teď si dáme jejich společnou písničku Půlnoční hřích, no a pak jsou na řadě Činasky, Selhání.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Za námi druhé místo české desítky, skupina Činasky a Selhání. Posloucháte Rádio Blaník a za chvilku už budeme gratulovat vítězi. Ještě předtím ale pro vás mám rekapitulaci. Tak na místě číslo 10 jsme dnes přivítali novinku od Katky Marie Tiché, Byt 66.
1: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál, tady jsem.
0: Devítka, Tereza Mašková, Hořko sladký valčík. Místo číslo 8, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Na sedmičce jeden puberťák, Xindl X. A hned na šestce nás tenhle puberťák Xindl X pozval na dovolenou.

0: i vraždy.
1: Pátou pozicí se může pochlubit skupina Opět Radeček s písní Všechno je v pořádku.
0: Dokud nade mnou jsou hvězdy, co mě dovedou za tebou, ať svět se točí klidně pospátku.
1: Na čtyřce Poetika a blízko.
0: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím.
1: Bronz si odnáší Krištof a Dominika Aladži a Půlnoční hřích.
0: Jestli nechceš, už víc nehledej, budu tvůj půlnoční.
1: Stříbro patří kapele Činasky, písničce Selhání.
0: Neříkejme tomu selhání, neříkejme tomu zrada.
1: No a jak s tím zlatem?
2: Česká desítka.
3: Česká desítka.
2: Česká desítka.
3: Na rádiu Blaník.
1: Kdo pak se z prvního místa bude radovat tentokrát? Jsou dvě možnosti. Buď písnička Vzpomeneš si, kterou zpívá Eva Farná se skupinou Miraj z České desítky, vypadla, anebo opět vyhrála. A ta správná odpověď je, že vyhrála! A už po 15. Tak gratulujeme.
2: Česká desítka
3: na rádiu Blaník. Místo první.

0: tisícka na rádiu Blaník.
1: Posloucháte rádio Blaník a teď jsme se vychutnali nejhranější písničku v českém éteru. Už po 15. vítězí skupina Miraj a Eva Farna, Vzpomeneš si. Ještě 15krát a trhne rekord kapely Opět a Radeček i s písní I tak to za to stojí. Tehdy vyhrála 30krát. Tak uvidíme, třeba i tahle pokoří. Pro dnešek je to vše. Závěrem ještě poděkování České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, který nám sestavila. A příště už se na vás bude těšit ze severu odpočatý kolega Petr Slíva. Zdraví vás, Vlasta Suk.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.
1: A pokračujeme v odpoledním programu krátce před 13. hodinou. Za okamžik počasí taky víkendové tipy a pak Michal David, právě začínáme. Dáme i Gampa.
2: Vždycky, když život je pes, a ty se začít.
1: A nebude chybět skupina Olympik jako za mladá. Celé léto vám hrajeme hezky česky, za 2,5 minuty bude 13 hodin.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Dneska odpoledne je převážně oblačno, ojedinile přehánky, na jihu večer četnější. Teploty 27 až 32 a v 1000 metrech kolem 23. Zítra nás čeká převážně velká oblačnost, místy zaprší, ojedinile se objeví bouřky a teploty klesnou na 20 až 25 stupňů Celsia.
3: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
0: Radio Blaník, víkendové tipy. Radio
4: Krásné odpoledne. Rajský dvůr ve Votickém klášteře dneska patří dětem. V rámci pohádkového léta se každou prázdninovou neděli koná divadelní představení. Dneska je na programu pohádka Smíšek na cestách a začíná se v 6 odpoledne. Před začátkem si můžete koupit i občerstvení, vstupné je 80 korun. Zajímavou akci si připravila Stará čistírna v Praze. Vyrazit se můžete na komentované prohlídky pro děti. Dozvíte se, jak funguje kanalizace a co se děje s odpadní vodou. Uvidíte taky parní stroje a svezete se lodičkou. Prohlídka trvá zhruba hodinku a vychází ve 3 odpoledne. A pokud by vám nevadil pozdní oběd, tak si zajeďte do Horních Počernic. V parku u Chvalského zámku se koná Street Food Festival. Na dietu zapomeňte, připravte se na to nejlepší ze street foodu, sladké dobroty, drinky, koktejly, vína z rodinných vinařství i ochutnávky z mini pivovarů. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Vojta Suk na rádiu Blaník.
1: Ano, jsem s vámi, dobré odpoledne, přeji přesně ve 13 hodin a taky přeju všechno nejlepší.
2: Na zdraví panenky, na zdraví všem, dnes Aničkám patří, dnes patří.
1: No Aničkám, ano, dneska slaví svátek Anna, takže milé Aničky, jen to nejlepší.
2: Přejem ti, Aničko, tisíce.
1: A zdravíme i Anity, které také slaví.
0: Rádio Blaník.
1: No teď už opět hrajeme hezky česky, startujeme hodinu s Lucí Bílou, tohle je dobrý kafe, ode mě letí přání, krásné neděle.
0: Už

0: Michal David a právě začínáme. Posloucháte Radio Blaník. Odpolední vysílání už jsme dávno začali. Teď je 9 minut po 13. No a zítra dopoledne se opět rozezní tenhle zvuk.
1: Tajemný rok Radia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ano, zvuk tajemného roku. Znělky, které dobře znáte. A v rámci hodiny, kdy hledáme tajemný rok, zní písničky pouze z toho roku, z toho tajemného. A vaším úkolem je pochopitelně vypátrat, o jaký se jedná, nejenom podle písniček, ale i podle nápověd. A pokud nás teď posloucháte, děláte dobře, protože budete napřed, mám pro vás jednu nápovědu už na ten zítřejší tajemný rok. Tak poslouchejte, v tom zítřejším tajemném roce se konala olympiáda a byli jsme tehdy svědky neuvěřitelného dramatu. Vzpomínáte?
3: No a teď pokus o všechno. Barbora Špotáková má jistou stříbrnou medaili, o tu už nemůže přijít. Obrkfelová se nezlepšila, poslední hod Barbory Špotákové na olympijských hrách.
4: A držme palce, ať letí! Je to tam!
3: Špotáková má zlatou medaili!
0: Tak pokud jste poznali, jak už jsem říkal, jste napřed, zítra můžete určitě do tajemného roku zavolat nebo napsat. Mezi 9. a 10. hodinou.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Teď už Miroslav Šbírka a za chvíli pro vás i žlutý pes, modrá je dobrá.

0: No, je to tak.
1: Už je to tak.
0: Modrá je dobrá, na rádiu Blaník písnička Žlutýho psa, která se v roce 1998 stala 9x nejhranější písničkou českého éteru. Ano, 9 týdnů královala na špici. Aktuálně, jak jsme mohli slyšet v minulé hodině, vyhrála písnička Vzpomeneš si kapely Miraj a Evy Harne. Co nás čeká za chvíli? Tady na Blaníku Francesco Napoli a Bala Bala. No a pak vám taky prozradím, jak si od nás můžete vyhrát parádní grilovačku zdarma, na kterou můžete pozvat celou rodinu a do.

0: písniček.
1: Hrajeme vám české. Léto s Blaníkem.

0: Cicove a letto.
1: Keby bolo niečo.

0: Jožoráš, krásná písnička z filmu Fontána pre Zuzanu 3. Vy posloucháte Blaník a za 5 minut už bude 2:45.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: Tak co, chtěli byste, abychom vám my, blaníští krajánci, buď já nebo kolega Martin Císas, přivezli 7,5-kilovou šunku na kosti a vy si tak mohli zdarma uspořádat parádní grilovačku? No a myslím, že byste neodmítli, co říkáte. Pokud ano, opravdu byste chtěli tohleto absolvovat, stačí k tomu velmi málo. Navštívit naše webovky, přidat se do klubu posluchačů Rádia Blaník a zaregistrovat se do té velké hry o tuhle šunku. Už jsme jich opravdu spoustu rozvezli, třeba jsme byli na západě Čech, včera se z výhry radoval posluchač Jirka z Rokycan.
2: Jirko, co vy na to šunku jsme přivezli od Leka, od Rádia Blaník?
3: Nádherný teda, opravdu jsem v šoku. Netrvalo to ani týden, co jsem se zaregistroval. Vy jste tady ze šunkou.
0: No vydá, takhle jednoduché to je. Taky byl kolega Martin Císař na Jižní Moravě, třeba v Brně, anebo na Vysočině, tady šunku předala Lucce z Golčova Janíkova.
2: Vy jste zkusila přihlásit se a ono to vyšlo a my jsme vám dneska přivezli šunku. Co tomu říkáte?
4: No, že to je super.
2: Tak to vypadá na krásnou sobotní party.
4: Je to možný, asi jo.
2: Co to pro vás znamená vlastně takhle vyhrát? Vyhráváte často?
4: Ne, teď je to úplně poprvý a jsem z toho úplně nervózní a mám velkou radost.
0: No a příště se můžete radovat i vy. Takže se přihlaste, koukněte na naše internetové stránky radioblaník.cz. Podstatné je, abyste se stali členy našeho blanického klubu, zaregistrovali se, no a pak už třeba se uvidíme. My prozkoumáme, jestli posloucháte Blaník, kde nás posloucháte a šunku s radostí předáme. Tak hodně štěstí. Jinak není to jenom o šunce, ale taky o krásných výletech, které s kolegou Martinem Císařem objevujeme. Poslouchejte, co nás čeká třeba pozítří.
1: Krajánek Rádia Blaník. 3x týdně vyráží

0: Mariánek, Rádia Vlaní.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz.
2: Tak se nechte pozvat i na zámek Berchtold, odkud se přihlásím v úterý. Teď Olympik jako za mladá, za chvíli Annie Lennox a písnička Hawaii a spousta dalších. To vše do té 14. hodiny. Krásnou neděli přeju.

0: že tahle písnička se zpívala a zpívá u táboráku. I dneska večer mezi 18. a 19. si je užijeme. Ostatně v odpoledním vysílání o tom ještě budeme mluvit. Co si zahrajeme dál po zprávách? Pro vás Karel Gott, Nápoj lásky číslo 10.
1: Moje slzy psák nezem, já blázen jsem, když je hledám.
0: Těšte se na kaváty. A zaspívá Hana Zagorová. Celé léto hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 14 hodin.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Bálkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou k 16 stupňům. Pondělní obloha bude proměnlivá, na řadě míst se objeví přehánky. K večeru začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů a foukat bude mírný během dne čerstvý severozápadní až západní vítr. Toliko počasí a za chvíli už zprávy s Radkem.
4: Mami, tati, pojďme na čertí show do Pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Dnes zemřel výtvarník Milan Knížák. Motoristé podporují privatizaci části letiště. Fotbalová šance liga má na programu 3 zápasy. Pěkné odpoledne přeje Radek Barkman. V 86 letech zemřel český výtvarník a hudebník Milan Knížák. Jeho umělecké aktivity v sobě zahrnovaly ale také výtvarné umění, hudbu, architekturu, design nebo módu. Knížák také stál u zrodu českého undergroundu a několik let vedl i Národní galerii. Byl znám i jako příznivec bývalého prezidenta Václava Klause. Za ODS v roce 1998 například neúspěšně kandidoval do Senátu. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti letiště Praha na burzu. V pořadu poledne s Václavem Moravcem to uvedl ministr sportu Boris Šťastný. Ve vládě ani v koaliční radě se prý o tom ale ještě nejednalo. Možné privatizaci části pražského letiště by se nebránil ani místopředseda ODS Alexandr Vondra. Kutná Hora plánuje výstavbu nového plaveckého bazénu. Vedení města je přesvědčeno, že rekonstrukce současného už není z ekonomického hlediska výhodná. Potvrzuje to i starosta Lukáš Seifert.
6: Když si to člověk potom napočítá na náklady na rok provozu, tak pokud mi něco postavíte, bude to sloužit 30 let do rekonstrukce a dalších 30 let. Máte životnost 60 let. Pokud by stejnou částku stála oprava, která by znamenala životnost pouze 20 let, tak ten rok provozu by byl neskutečně drahý.
5: Projekt by měl vznikat v režimu design and build, kdy vybraný dodavatel zajistí projektování a také stavbu. Třemi zápasy dnes pokračuje odpoledne úvodní kolo fotbalové šance ligy. Obhájce titulu z předešlé sezony celek pražské Slávie vyzve v Edenu od 15 hodin celek Slovácka. Jablonec následně přivítá olomouckou Sigmu, ale východočeském derby se poměří Hradec Králové s Pardubicemi. Ve včerejším startu sezony zaváhali oba spolufavorité soutěže, tedy Sparta i Plzeň. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
7: Ráno jsem s vámi 14 hodin právě teď.
3: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
7: My se už za chvíli budeme věnovat dovoleným, ale tentokrát ne rodinným, ale solo dovoleným. Jaké věkové kategorie a kam rádi jezdí na dovolenou, to se dozvíte po písničce od Kavátů. Ale teď zpívá Hana Zagorová, to by nebylo.

0: Skupina Kabát, písnička Colorado, nakopla nás teď 10 minut po 14. hodině. No a jak jsem říkal, teď se na Blaníku budeme zabývat dovolenými. Ovšem, nezaměříme se na ty rodinné, protože spousta lidí vyráží do zahraničí solo, nejčastěji ve věku kolem 30 a taky nad 55 let. A hlavně mezi staršími převažují ženy. Podrobnosti dodává výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
1: Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko. Novým segmentům cestujících se přizpůsobují i produkty cestovního ruchu, například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy nebo jednotlivce.
0: No, tak každý si to užije jinak. Pokud máte dovolenou ještě před sebou, možná že jo, tak si hezky odpočiňte a čerpejte síly zase do pracovního procesu. Ať vám jde počasí a když budete s Blaníkem, jedině dobře. Už pro vás vybíráme taky pohodové písničky. Karel Gott, Nápoj lásky číslo 10 a pak taky Bryan Adams. Dobré

skupina MiG-21 a Malotraktorem na Blaníku. Pokud si kouknete na webové stránky skupiny, tak si tam můžete zakoupit spoustu upomínkových předmětů. Trička nebo i placku s názvem kapely. Takže pro milovníky této skupiny naprosto ideální. No a pro vás, kteří milujete Blaník, bych tu taky něco měl. Pro změnu naše webovky a náš e-shop. Ano, aktuálně si tady můžete zakoupit spoustu nádherných věcí s naším sluníčkem. Třeba blanický pulitr, blanický hrnek, svačinový box. Také je tam fleška, ponožky, trička, mikiny, klobouček a nebo sada nářadí na zahrádku. To vše s naším sluníčkem na adrese radioblanik.cz v e-shopu. Tak se tam koukněte. Za chvíli pro vás Verona, Lásko Prout a za 8 minut už bude půl třetí.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Jsme Rádio Blaník, hrajeme do pohody nedělního odpoledne, za námi Botox, my dva. Za 5 minut 3:15. Tak co, už nás sledujete na sociálních sítích? Pokud ano a jste našimi přáteli, víte, že to má řadu výhod. Vy, kteří s námi ještě na blanickém Facebooku nejste, tak to napravte, protože tady pro vás máme spoustu zajímavostí. A to nejenom o vašich oblíbených interpretech, taky tam dáváme videa ze zákulisí rádia, dozvíte se tam o všem, co se chystá v našem vysílání, nebo naopak, si tam můžete připomenout to, co vás na Blaníku... Co vás vlastně na Blaníku provázelo v dnech minulých, co vám uteklo, to všechno tam máme. K tomu spoustu fotek a videí, třeba z rozhovorů nebo z našich letních koncertů. Ano, každou chvíli tam k tomu všemu hrajeme o zajímavé ceny. A co by vás aktuálně mohlo zaujmout, že tam najdete i nápovědy k naší velké letní hře Slunce dál svítí. Právě naše blanická písnička vám může přinést 5 000 korun. No a když se kouknete na blanický Facebook, tak tam máme i video, i ty hlasy, které hledáme, takže to by vám mohlo napovědět a když se dovoláte v příštím týdnu, tak třeba vyhrajete. Tak hodně štěstí. To je náš blanický Facebook na adrese facebook.com/radioblaník. Samozřejmě máme i Instagram, YouTubeový kanál a webové stránky radioblaník.cz.
1: Pohodové české rádio.
0: A opět hrajeme hezky česky, tak jak to máte nejradši. Karel Zik zpívá Není všechno paráda.

0: Další pohodovka pro vaše parádní nedělní odpoledne z Blaníku Cranberries. Přiblížila se 15. hodina, no a to znamená, že už jsou před námi další čerstvé zprávy, počasí a dopravní servis, pak si budeme zase pohodově hrát. Chystám Petru Janu. A pak, že je to hřích. Standa Ložek s Petrem Kotvaldem zaspívají holky z naší školky. A o jednom večírku za koncem zaspívá Anna K. Večírek za koncem, světa se slunce. Celé léto hrajeme hezky česky a za 8 minut už bude 15 hodin.
1: Radio Blaník. Radio Blaník, počasí. Radio Blaník.
2: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra vystoupají k 25 stupňům. Foukat bude mírný během dne čerstvý severozápadní až západní vítr. K večeru bude postupně slábnout. Předpokládáme proměnlivou oblačnost, na řadě míst také přehánky. K večeru začnou srážky ustávat a začne také ubývat mraků. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
1: Blaník za volantem.
2: Dejte pozor na Pražském okruhu na 77. kilometru u Modletic ve směru na letiště. Stojí tam porouchané osobní auto, tak dejte pozor. V Příbrami v Nátražní ulici probíhají stavební práce, tady je silnice uzavřená, tak s tím počítejte a zvolte jinou trasu. A na Kladensku na silnici třetí třídy mezi Slaným a Drnovem probíhá oprava povrchu silnice, tady je úsek neprůjezdný, takže opět prosím, jeďte jinudy a jeďte opatrně. To je ode mě vše, tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Radkem.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Kolony, objížďky, uzavírky.
2: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Zahraniční pacienti stále více odebírají léky v Česku. Praha pokračuje v přípravě opatření proti povodním. Tenistky Havlíčková se Samson ve finále neuspěly. Pěkné odpoledne, přeje Radek Barkman. Zahraniční pacienti si stále častěji vyzvedávají léky v českých lékárnách. Používají k tomu recept ze svého domovského státu. Léky si tak u nás nejvíce vyzvedávají Poláci. Naopak Češi míří za e-recepty zahranice nejčastěji do Chorvatska. Česko je nyní na této bázi propojeno hned s 11 státy. Brzy by do systému měly přibýt také Francie anebo Německo. Praha je zase o krok blíž připravenosti na případné povodně. Pokračuje totiž modernizaci jednoho z nejrozsáhlejších protipovodňových systémů v Česku. Co přinese jeho vylepšení, to říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů. Přispěje tak nově k ještě efektivnější přípravě metropole na případné povodně.
2: Inovace nástroje vyjde zhruba na 18 milionů korun. Mikroregion Radnicko postaví poblíž Němčovic u Narokycansku lávku přes Berounku. Ta nejenom propojí obce, ale také pomůže cyklistům nebo turistům. Nejbližší most je totiž odtud dalekých 16 kilometrů. O podporu by mikroregion měl požádat Západočeský kraj. Lávka za zhruba 40 milionů korun by mohla stát v letech 2028 nebo 2029. České tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson nakonec deblový titul na turnaji WT v Praze nezískali. Ve finále na štvanici totiž podlehli nasazeným čtyřkám, tedy Britkám Harriet Dart a Maje Lumsden 4-6 a 4-6. Havlíčková se Samson neuspěli v Praze ani na druhý finálový pokus. Před rokem totiž prohráli s ukrajinsko-japonským párem Kičenok Ninomiya. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlastík.
4: S přáním krásného odpoledne.
1: Vlasta Suk na rádiu Blaník.
4: A my už za chvíli popřejeme taky osobnostem, které dnes slaví narozeniny, tak poslouchejte, jsou tam i nějaké legendy, tohle si nenechte ujít. Taky Aničkám samozřejmě, které dnes slaví. No a v této hodině to bude i o vás, protože se vás už teď ptám, co vás v tomto týdnu potěšilo, co vám udělalo největší radost. Tak mi to klidně napište, zapřemýšlejte a SMS-ku odesílejte na 603 118 118. Po půl čtvrté se k tomu dostaneme. Za 2 minuty bude 15 hodin a na Blaníku zpívá Marek Ztracený.

0: Tanaka, večírek za koncem, na rádiu Blaník, 7 minut po 15. hodině a něká, stejně jako dalším Aničkám, přejeme všechno nejlepší k svátku.
1: Na zdraví panenky, na zdraví všem, dnes Aničkám patří.
0: Ano, právě Anna dneska září v kalendáři, taky Anita, tak blahopřejeme. Jinak, co se Anika týče, ona to vlastně není Anaka, ona se ve skutečnosti jmenuje Luciana, ale všichni známe jako Anu, takže ji mezi Aničky můžeme s radostí zařadit. Tak pojďme dál, kdo dneska slaví narozeniny v neděli 26. července roku 2026. Tak třeba americká herečka Sandra Bullock, její 62 let, 54. má český herec Saša Hrašilo a máme tu samozřejmě jednu legendu. Mick Jagger má dneska 83. narozeniny. Stone vydali začátkem července nové album a možná vyrazí příští rok na turné. Na světě asi není momentálně větší popkulturní osobnost. Tak všechno nej, Miku. Jo, Mick se byl koukat na mistrovství světa na Anglii, jak válí, a po prohře v semifinále s Argentinou vypadal dost přešle. Jeho kroucení hlavou obehlo sociální sítě a televizní zprávy po celém světě. Zkrátka legenda. Ovšem duší stále mladá. A taky jsem si vzpomněl, už je to pár let, kdy pěkně na internetu naspíval písničku Pec nám spadla.
2: Pec nám spadla, no. Pec nám spadla, do peka mě opraví. Pec nám spadla, zpět nám spadla, do peka mě opraví.
0: Takže Mick Jagger, ano, tahle legenda dneska slaví 83. narozeniny. No a teď si tedy zahrajeme písničku. Tady jsou Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Jdeme na to, dobré odpoledne.

letní pohoda, k tomu písničky z Blaníku, ano, o to se staráme my, abyste se s námi měli hezky. Za chvíli třeba Standa Ložeka, Petr Kotval, holky z naší školky, nebo Lucie Bílá, co by obyčejná holka. A z té zahraniční tvorby třeba Bee Gees Night. Tak, 10 minut před půl čtvrtou vás všechny zdravím. A opět se ptám, co vás potěšilo v tomto týdnu, co vám udělalo největší radost. Klidně mi to napište SMS-kou na 603 118 118. Pochlubte se, ať to společně můžeme rozebrat za chvíli na vysílání. Buďte s námi a krásnou

Tohle duo bylo populární nejvíc v 90. taky na začátku nového milénia. MC Erika Barbara, Sen v našem odpoledním vysílání na Blaníku. A já už vím, co vás potěšilo, co vám v týdnu udělalo největší radost. Pojďme některé ty SMSky přečíst do vysílání. Ahoj Blaníku, největší radost mi dělá můj manžel Jirka a taky dcera Maruš. Včera mi přijeli popřát k narozeninám synovci Aneteř Ani a super táborák. Skvělí lidi a užíváme léto. Využijete též, děkuje Lucie, tak Lucko taky zdravíme. Moc nás zdraví Jirka ze Suchovršic, potěšil mě víkendový výlet s rodinkou do Havlovic na zříceninu hradu Vízumburg a minigolf v Havlovicích cestou domů. Potěšilo mě, když se mi narodili kočátka, napsala Olina. Ahoj Blaníčku, největší radost jsem měla včera na oslavě 10. narozenin mého vnoučka Lukáška, co může být nejlepší než společné setkání se svými nejbližšími. Krásný zbytek dne přeje Helča z Kněžev se u Rakovníka. Tak Helčo, zdravíme, ano, máte pravdu. Ahoj Blaníku, největší radost mi dělá můj manžel Jirka, napsala posluchačka Petra. Vlastíku, super byla dovolená s vnučkami, má toulavá pouč toulavého mnicha. Bohužel se stalo i něco, co mi tu dovolenou a nejenom tu docela pokazilo, ale to už je bohužel život. Pavel Pata pohádka. Tak Pavle, doufám, že to nebylo nic tragického, že jste si to užil a že si užijete další pohodové písničky od nás z Blaníku. Díky moc za vaše textovky a teď už posílám Petru Janů, za chvíli taky třeba Václava Neckáře. Dobré odpoledne.

0: čerstvý chleba
1: s jahodovou marmeládou
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Václav Henskář, podej mi ruku a projdem Václavák. Tak já vám přeji stále krásné nedělní odpoledne, ať už si ho užíváte kdekoliv. Za chvíli budeme pokračovat v pohodových písničkách. Čeká nás kapela Olympic. Skončili jsme, jasná. Ale taky Jiří Čelingr. Z Brontosaury se sejdeme u stánku. Celé léto hrajeme hezky česky, za 7 minut už budou 4 hodiny odpoledne.
1: Radio Blaník. Radio Blaník, počasí. Radio
2: Blaník. Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. V noci očekáváme oblačno a zataženo a výjimečně také přehánky. Zítra se to moc nezmění. Oblačnost bude proměnlivá, na řadě míst bude pršet. K večeru ale začnou srážky ustávat a začne ubývat mraků. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů a foukat bude mírný během dne čerstvý severozápadní až západní vítr. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Dejte pozor na D1 na 35. kilometru směrem na Prahu. Srazila se tam dvě osobní auta v levém jízdním pruhu. Kolona má 2 kilometry. Dále se podíváme na D8 mezi 2. a 9. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem. Je pomalu jedoucí auto údržby, zpevněná krajnice je uzavřená. V Kladně v Havířské ulici mezi křižovatkami ulic Kolmistrova a Burka počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. A ještě zavítáme na Benešovsko na výjezdu z Řimovice na Zdislavice. Počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. A v Berouně v ulicích u archivu a na Drážkách je silnice uzavřená z důvodu stavebních prací, zvolte tedy jinou trasu. Tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Radkem Barkmanem.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Ráno do práce,
1: o víkendu na výlet.
0: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.
1: Zprávy Rádia Blaník.
0: Stručně, jasně, přehledně.
2: V noci na dnešek v Terezíně hořelo. Jablonec pokračuje s rekonstrukcí sídliště Šumava. Sobotní útok v Berlíně nejspíš provedl islámský radikál. Pěkné odpoledne přeje opět Radek Barkman. Vládní koalice by podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé měla napnout síly k vítězství v nadcházejících prezidentských volbách. Uvedla to v nedělní debatě česká politika na CNN Prima News. Češi budou novou hlavu státu vybírat v roce 2028. Současný prezident Petr Pavel už naznačil, že se bude ucházet i o druhý mandát. V Terezíně v noci na dnešek hořelo. Oheň tu zachvátil dvě auta i budovu truhlárny. Nikdo se ale naštěstí při požáru nezranil. Škodu odhadl majitel na několik milionů korun. Oznámení o vzplanutí ohně obdrželi hasiči 2 hodiny po půlnoci. K události nakonec vyjelo celkem 9 jednotek požární ochrany. Materiál z truhlárny se nakonec podařilo zachránit. V Jablonci se stále pracuje na obnově sídliště Šumava. V této fázi etapy se počítá především s rekonstrukcí silnic, obnovou veřejného osvětlení anebo parkovacích ploch. Pokračuje primátor města Miloš Vele.
3: Je to naše nejstarší sídliště. Ta revitalizace se dlouho připravovala a probíhá tam už několikátá etapa. Chceme, aby to sídliště bylo tak, jak má vypadat a jak si to lidi přejou, protože tam probíhá i řada konzultací s občany. Tvoříme veřejný prostor, upravují se komunikace, upravují se tam i hřiště a samozřejmě se snažíme tam, kde děláme definitivní povrchy, aby se tam udělaly i nové sítě, aby se to potom nemuselo znova otevírat.
2: Na sídliště Šumava se nachází 37 panelových domů a zhruba 1600 bytů. Sobotní útok při manifestaci za práva komunity LGBT v Berlíně byl podle německého ministra vnitra Alexandra Dobrinta islamistický terorismus. Incident si nakonec vyžádal 1 oběť a 29 zraněných. Podezřelý z jeho spáchání je zatím stále na útěku. Jedná se o německého občana s libanonskými kořeny. Útok se českých občanů přímo nedotkl. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má Vlasta.
1: Vlasta Suk
0: na Rádiu Blaník.
4: A pokračujeme v odpolední krasojízdě. Za 2 minuty bude 16 hodin. Mám pro vás další hezké české Tomášku za chvíli. A teď posílám kapelu, která začínala s názvem Karkulka. Po roce si začala říkat Olympik a už je to 63 let.

0: Baníky s vámi i v neděli odpoledne. Teď Tomáš Klus, skvělý český písničkář, textař, skladatel, herec a taky bývalý moderní pětibojař v našem vysílání. Písnička Pocity za námi a já mám takový pocit, že zase od zítřka budete hledat naši nejnovější blanickou hymnu, která může nadělit opravdu tisíce korun.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: Jmenuje se Slunce dál svítí, váš úkol je jednoduchý. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání od pondělí do pátku. Jakmile uslyšíte písničku Slunce dál svítí, volejte studio 800 109 109. Když se dovoláte, pustíme vám nějaký kus té písničky, kde zpívá jeden z těch interpretů. Třeba i Tomáš Klus tam je, takže určitě možná poznáte Tomáše Kluse, možná ne. Každopádně, když se dovoláte, když poznáte ten kus interpreta, tak získáte od nás 5000 korun. Když se nezadaří, což bylo v tomto týdnu, posluchačka Petra nevěděla, tak se jackpot zdvojnásobí a budeme hrát o 10 tisíc. A to je aktuálně, ano, opravdu. Takže v příštím týdnu někdo z vás vyhraje 10 tisíc a třeba se budete radovat, jako v minulosti taky naše posluchačka Květa.
2: Ale vy jste to poznala! A víte, co je ale skvělý? Vy máte 10 tisíc korun! Máte 10 tisíc. No jasně.
0: Tak držím palce, zítra pokračujeme.
1: Slunce dál svítí. Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A teď už hrajeme. Camouflage, Love is a Shield, za chvíli i Eláni a Láska moja. Krásnou neděli vám přeji.

0: tady Backstreet Boys, další pohodovka pro vás. Na Blaníku 6 minut před půl pátou, neděle 26. července. Jak jsme říkali, jak už víte, dneska slaví svátek Anita a taky Anna, takže Aničky, všechny vás zdravíme, přejeme všechno nejlepší k svátku. Taky hromada pranosti k dnešnímu dni, třeba tahle. Zvětšují-li se na svatou Anu mravenci své hromady, lze očekávat i toho zimu. Tak až se půjdete projít do lesa, zkontrolujte, jestli mravenci skutečně zvětšují své hromady, pak už víme, že nás čeká tuhá zima. Ještě třeba pranostika, kterou známe snad všichni, svatá Anna chladna z rána. Tak já bych řekl, že v posledních letech už to moc neplatí, když jsem byl malej, tak skutečně po svaté Aně už ta rána byla studená. Ale za uplynulých řekněme 5 let, třeba v takovém srpnu klidně mohou být tropická rána, a nejinak tomu bude i v příštích týdnech, respektive v tom příštím týdnu opravdu, protože meteorologové slibují rána s teplotami od 23 do 19 stupňů Celsia skoro na víkend. Takže to je skutečně tropické ráno, tak ta pranostika, nevím co s ní, svatá na chladna z rána. Teď teda to bylo, ale zase se to naštěstí otočí a bude teplo. Takže přesnou předpověď samozřejmě meteorologové podávají každé ráno tady u nás na Blaníku, takže zítra vás opět budeme informovat, jak se to s těmi tropy vyvine v těch následujících dnech. Za chvíli Jiří Čelinkr, což takhle dá si špenát, a taky Elton John.
1: Brzda, plyn, anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Tak já myslím, že tahle písnička k táboráku patří opravdu snad jedna ze všech, bez které si ten táborák nedokážu představit.
1: Rádio Blaník. Písničky k táboráku.
0: A tady na Blaníku pro vás máme písničky k táboráku. Teď o prázdninách, každou sobotu a neděli, vždy v 18 hodin startujeme a hrajeme ty nejkrásnější, které si můžete zaspívat nejenom u táboráku, ale třeba i u grilování nebo někde s přáteli. Ano, a dnes třeba Jarek Nohavica zaspívá.
2: Jdou po mně, jdou.
0: Mezi 18. a 19. zazní i Brontosauři, bude tu Dlouhán Franky.
2: Měl kapsu prázdnou Franky Dlouhán, po státech toulal se.
0: No a jak už asi víte, nebo jste zaregistrovali, tak v písničkách táboráku pro vás máme i jednu speciální živou nedvědovku od mladých nedvědů. Vojta Nedvěd s Honzou Nedvědem mladším dnes zaspívají po včerejší premiéře písničku Sázava.
3: Nad Sázavou.
0: Ano, Nad Sázavou.

0: Tak si dnešní písničky k táboráku nenechte ujít, startujeme v 18 hodin. No a kdybyste si to chtěli protáhnout, tu zábavu, tak převaďte jednoduše na Český Blaník. Tady písničky k táboráku odstartují 19 a potrvají do 22 hodin. Vyspívali jsme Brontosaury
1: spirituál. Písničky k táboráku na Rádiu Blaník.
0: Tak a teď už k víni, za chvíli taky Lucie a písnička Srdce. Bude 3:15, pěkné odpoledne.

0: prší z nebe.
1: Lucie, písnička Srdce na Vlaníku. Já vám přeji dobré odpoledne, za chvíli zprávy a taky Michal Tuš.
0: Snídaní v trávě.
1: Jelena Čáková.
2: Zavři oči, když se červená.
1: A v příští hodině i Damien. Celé léto hrajeme hezky česky. Za 6 minut bude 5.
3: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
4: Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. Zítra předpokládáme proměnlivou oblačnost a na řadě míst také přehánky. K večeru začnou ale srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů. Foukat bude mírný, během dne čerstvý severozápadní až západní vítr. K večeru bude postupně ustávat. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
5: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
3: Blaník za volantem.
4: Kde se řidiči počkají, ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Nesouvislá kolona vozidel vás zdrží okolo 20 minut z důvodu dopravního omezení u mostu Šmejkalka na dálnici D1 z Brna na Prahu. Popojíždět budete mezi 40. a 22. kilometrem.
4: Děkujeme. Na D1 se ještě zdržíme na 38. kilometru u Třemošnice ve směru na Prahu. Došlo ke střetu osobního auta s motorkářem. Zdržení zde bude rychle narůstat. Aktuálně kolona měří 5 kilometrů. Podíváme se ještě na výjezd ze Železné na Beroun. Počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Radkem.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Kolony, objížďky, uzavírky.
5: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Chystá se nový systém darování drogerie nebo oblečení. Dobřanech u Plzně hoří skládka komunálního odpadu. Slávě na úvod šance ligy deklasovala Slovácko. Hezký den přeje Radek Barkman. Chystá se nový systém darování drogerie, oblečení nebo nábytku. Pomoci by měl potřebným i dárcům samotným. Nově totiž nebudou muset dárci odvádět daň z přidané hodnoty, která by se tak měla blížit nule. V humanitárních organizacích totiž tyto komodity postupně dochází, zatímco poptávka po nich je čím dál tím větší. V Dobřanech u Plzně hoří skládka komunálního odpadu. U požáru tu zasahuje zhruba 25 hasičů. Oheň se tu rozšířil na plochu 50x70 metrů. Příčina požáru zatím není známá. Hasiči navíc na místě zřídili čerpací stanoviště, kam teď dojela jednotka místních dobrovolníků. Ta by měla dále doplňovat cisterny. Vyhlášen byl aktuálně druhý stupeň požárního poplachu. Léto přeje výletům i koupání, pro oči ale teplé dny představují i zvýšenou zátěž. Lehce se do nich totiž můžou dostat různé nečistoty, jak říká primářka pražské oční kliniky Neovize Lucie Valešová.
7: Pokud se do očí dostane písek, je ideální ho vypláchnout obyčejnou kohoutkovou vodou. Pokud toto nepomůže, tak je možné nazdvihnout to víčko a štětičkou namocenou ve vodě otřít, pokud je tam viditelný písek. Pokud ale ne a dráždí to třeba i několik hodin, pak je vhodnější navštívit lékaře.
6: Pokud se do očí dostane mořská voda, je dobré podle Valešové použít oční kapky s umělými slzami. Fotbalisté pražské Slávie vykročili úspěšně za obhajobou titulu v šancelize. V domácí bitvě proti Slovácku totiž zareagovali na úvodní rychlý gól hostujícího Jurošky a v rychlém sledu zápas otočili ve svůj prospěch. Slovácko nakonec porazili 5-1. Úspěšně tak odpověděli na zaváhání plzeňské Viktorie a pražské Sparty. Oba tyto týmy totiž svůj sobotní duel prohráli. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má Vlasta.
4: Vlasta Suk
5: na Rádiu Blaník.
8: Odbyla 17. hodina, za chvíli vyrazíme na výlet. Pokud jste propásli páteční putování kolegy herce Mirka Táborského, tak nás čeká Manský dvůr na západě Čech. Co je tady k vidění, že si řekneme. No a k tomu zahrajeme hezké české od Damiens nebo teď od Činasky.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně

0: Velký hit z roku 2000. Damiens a Stýská se mi tady na Blaníku z alba Svět zázraků. Za chvíli pro vás Ilona Čáková, Zavři oči, když se červenám, a taky Turbo chtěl jsem mít. Bude 17:15 a než si budeme hrát hezky česky, vyrážíme na výlet. Tady je páteční putování kolegy herce Mirka Táborského.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jedno místo, kterým prošla, jak se říká, historie. Manský dvůr, který stojí na západě Čech, mezi Slavkovským a Dyleňským lesem, nabízí zájemcům o regionální historii minimuzeum, vybavené všemožnými předměty ze sbírek badatele Zdeňka Buchteleho. Za pozornost stojí jeho archeologické bádání v místech tvrzí a hradů v okolí i sbírky pozůstatků z válečných období. Samotný Manský dvůr představuje usedlost chebského typu zdobenou hrázděnou architekturou. Byl založen pravděpodobně již ve 12. století jako opevněné sídlo. Stavebně i majetkově se proměňoval, až byl jako zbytkový statek po pozemkové reformě vyčleněn z majetku Metternichů a ve 30. letech 20. století jej koupil pražský architekt Milan Babuška. Jenže idylicky působící poloha sídla byla odedávna územím sporů, bojů a nakonec i válečných střetů. Meziválečné období dostavby a přestavby statku skončilo jeho záborem pro říšského místodržícího sudecké župy Konráda Henleina. U vstupu do Manského dvora nyní stojí dva pomníky, které připomínají události z konce druhé světové války. V dubnu roku 1945 docházelo nad západním protektorátním územím Čech k častým bojovým letům americké armády. Dne 17. dubna se vracela na linii u Chebu skupina stíhacích letounů Mustang po náletu na plzeňské letiště. Jeden stroj byl poškozen a u Dolního Žandova začal klesat. Pilot Robert Oscar Davis se skočil na padáku, ale byl dostižen a zabit ozbrojenou říšskou pracovní skupinou z Manského dvora. Právě jemu byl v sobotu 25. dubna 2026 odhalen pomník u vstupu do nádvoří. Na opačné straně u brány stojí od roku 2015 podobně stvárněný pomník jednoho z ruských zajatců, kteří zde pracovali pro udržení válečného provozu statku. Zajatce zastřelil 1. května 1945 nacista Julius Kraibich údajně pro krádež Tuřínu. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

Ilona Čáková, zavři oči, když se červenám a posloucháte Radio Blaník. Za 5 minut bude 17:30, připomínám, že dnes písničky na přání pro vás od 19 hodin, tak jako každý den, ale dnes opět delší, protože svůj svátek slaví Ani, jak jsme říkali, Ani, Anity, tak to prodlužujeme. No a jaké jste vybrali? Třeba Bobra a Motýla.

0: A k tomu všemu například Josef Wagner, Nedvědi, Marie Rotrová, Folk Team, Petr Kolář a spousta dalších. Třeba Lucie Bílá, Karel Gott, Divoký Bill a tak dále. Takže dnešní písnička na přání v 19 hodin startujeme a pokud byste chtěli taky někoho potěšit, objednávejte v předstihu přes naše internetové stránky radioblanik.cz.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9.

0: Opět Hradeček, další hit. Tady na Blaníku písnička Bratři a už bude 6:15.
1: Dobré rady do zahrady.
0: Připravená je kolegyně Iva Lecká, pokud jste dnes dopoledne propásli dobré rady, máme pro vás ještě jednou. Ivi, ahoj, o čem to dnes bude? Krásný den.
2: Krásný dobrý den. Znáte to? Na jaře si řeknete, letos určitě natřeme plot, pořídíme nový grill, vyměníme staré židle na terase nebo konečně koupíme ten zahradní box, kam schováme všechny polstry. Jenže pak přijde červen. Červenec, že jo? Dovolená, horké dny, výlety a najednou je konec července a všechno je pořád při starém. Přitom právě teď je možná nejlepší chvíle přestat plánovat a začít něco měnit. Letos daleka nekončí, před námi je ještě spousta teplých večerů, grilování i posezení na zahradě. A všechno, co si pořídíte, teď si ještě letos opravdu užijete. Možná vás překvapí, že lidé často čekají na jarní sezónu, jenže právě na konci července a během srpna se dají pořídit zahradní věci za zajímavější ceny. A navíc bývají připravené různé bonusové akce. Jedna taková právě probíhá v Baumaxu. Pokud v kamenné prodejně nakoupíte za více než 5 000 korun a splníte podmínky, získáte slevový kupon v hodnotě 500 korun na další nákup. Jestli tedy už delší dobu přemýšlíte o novém grilu, zahradním nábytku, pergole, vybavení do dílny nebo třeba o drobnostech pro dům a zahradu, může být právě teď ten správný čas. Ale pozor, akce nám brzy končí, tak toho využijte. A ještě jeden tip. Než vyrazíte do obchodu, vezměte si tušku a papír a projděte dům i zahradu. Sepište si všechno, co jste si během posledního roku řekli, že jednou koupíte. Často zjistíte, že nejde jenom o jednu velkou investici, ale o několik drobností, které vám zpříjemní bydlení na dlouhé roky. A možná si při odjezdu z Baumaxu budete říkat jediné, proč jsme to neudělali už na začátku léta?
1: Dobré rady do zahrady.
3: Na rádiu Blaník.
4: Maxi.
5: Baru.
4: I my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: No a dále hezky česky třeba Iveta Bartošová. Už za chvíli léto.
1: Krajánek Rádia Blaník.
3: Třikrát týdně vyráží

0: Vánek, Rádia Vlaní.
1: Objevte místo, které si zamiluje celá rodina. Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let. Zámek Berchtold.cz

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Iveta Bartošová a léto. Na rádiu Blaník k létu patří i táboráky, grilování a k tomu i písničky k táboráku. A ty pro vás máme, už za chvíli je odstartujeme. Dáme si buráky. Hey ho, nech chodí do vás. A taky zaspívá Babi Daněk písničku Mávej. A budou i brontosauři Dlouhán Frenky. Měl kapsu prázdnou Frenky Dlouhán, postátek toulal se jen sám. Jsme Blaník, celé léto hrajeme hezky česky. Za 6 minut už bude 18 hodin.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou k 16 stupňům. Pondělní obloha bude proměnlivá, oblačnost bude velká, na řadě míst také přehánky. K večeru budou ale strážky ustávat a začne ubývat i mraků. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů. Bude foukat mírný během dne čerstvý severozápadní až západní vítr. K večeru postupně zeslábne. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
3: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
1: Blaník za volantem.
2: Kde by si řidiči měli dát pozor, ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Dopravní nehoda osobního vozidla s motorkou blokuje levý jízdní pruh na dálnici D1 na 38. kilometru z Brna na Prahu. Projíždějte opatrně.
2: Děkujeme, my se podíváme na Kladenskou. Ve Zlonicích v Rýgrově ulici v úseku mezi ulicemi Dvořákova a Havlíčkova je uzavřená silnice z důvodu prací na vozovce, tak s tím počítejte. A ještě se podíváme na trasu z Prahy na Tábor. Před Benešovem blokuje provoz nehoda. Před místem se vytvořila 2,5-kilometrová kolona. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Radkem.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Kolony, objížďky, uzavírky.
3: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: V Česku se objevil kouř z požáru ve Francii. Krkonoše se staly víkendovým cílem českých turistů. Lábus převzal na letní filmové škole výroční cenu. Hezký podvečer přeje Radek Barkman. Meteorologické přístroje zaznamenaly dnes ráno nad územím České republiky kouř z rozsáhlých požárů ve Francii a ve Španělsku. Kouř se podle Českého hydrometeorologického ústavu nacházel ve výšce mezi 3 a 4,5 km nad zemským povrchem. Lidé se proto nemusí obávat zvýšené koncentrace splodin při zemi. Východní Krkonoše přilákali o tomto víkendu tisíce lidí. Letním aktivitám totiž na horách přálo počasí. V Peci pod Sněžkou bylo až 24 stupňů Celsia, přímo na Sněžce okolo 20. Všechny letní lanovky byly v provozu. Lidé navíc vyráželi na turistické výlety, koloběžkové trasy anebo do dětských parků. Denní úhrn turistů může v Krkonošském národním parku aktuálně dosahovat až 9 tisíc lidí. Na festivalu Letní filmová škola se dnes objevil i slavný český herec Jiří Lábus. Ten dostal výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Sam Lábus k tomu řekl.
5: Já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl si moc nezajímavé. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet. A já jsem třeba už v té době čet povídky Vančury a mám chalupu ve Volení u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér a že chodím a že hledám lokace.
4: Ocenění kromě Lábu se dostanou také francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot a herečka Anja Geislerová. České plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály prestižní turnaj série Pro Tour Challenge. Ve finále porazili Ukrajinky Valentinu Davidovu a Angelinu Chmilovu 2-1 na sety. Souboj o bronz naopak nezvládli ve stejném dějišti Češi Jakub Šéfka s Jiřím Sedlákem. Ti prohráli s německým párem 0-2 a skončili čtvrtí. Tolik zprávy Rádia Blaníka, přejeme příjemný poslech.
2: Rádio Blaník.
3: Písničky k táboráku.
6: Prázdniny jsou v plném proudu, máme neděli, 18 hodin. U vás doma hraje Blaník a to je dobře, protože i dnes vám zahrajeme celou hodinu písniček k táboráku. No a k tomu, jak jste zvyklí, i dnes pro vás máme živou nedvědovku. Mladí nedvědi, tedy Vojta a Honza Nedvěd mladší, nám po včerejší premiéře zopakují živě písničku Nad Sázavou.

0: Zemňák až dorp, písnička pro tebe, písnička pro vás a další tu pro vás máme už za chvíli. Třeba Karol Zich a taky Jarek Nohavica jdou po mně, jdou. 10 minut po 18. stále posloucháte písničky, ty, které máte rádi u táboráku.
1: Letní živá nedvědovka na Blaníku.
0: No a taky exkluzivně pro vás máme živou nedvědovku, ano, mladí nedvědi. Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší víkend co víkend vždy zahrají nějakou pěknou nedvědovku naživo a my si ji pak vychutnáme. Dneska si zahrajeme tuhle písničku, kterou zpívali Honza a František Nedvědovi. Jmenuje se Nad Sázavou. Text evokuje táborovou atmosféru u vody, pospolitost, vzpomínky na mládí, na romantiku posázaví. No a teď si ji dáme právě naživo. Takže pro vás Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší a písnička Nad Sázavou. Užijte si to.

0: Občas vzpomene si člověk asi na ty časy krásný, kdy zpívali jsme Brontosaury spirituál.
1: To byla paráda. Vojta Nedvěd, tak je Honza Nedvěd mladší, Nedvědovka pro vás, nad Sázavou živě, právě z našeho vysílání, exkluzivně vám posluchačům. A teď už další hezké české k táboráku, Karol Zich a za chvíli Jarek Nohavica. Jdou po mně, jdou.
2: Telegram s adresou svět.

0: Jarek Nohavica, jdou, po mně jdou. Posloucháte Blaník, pěkný večer. Rádio Blaník. Písničky k táboráku. Ano, hrajeme písničky k táboráku každý víkend, celé prázdniny, mezi 18. a 19. hodinou. A tak si tak říkám, že bychom mohli zaspomínat na ten táborák, který nám nejvíce přirostl k srdci. Ať už v dětství nebo v mládí. Tak jakou máte nejhezčí vzpomínku? Na jaký konkrétní táborák to bylo? Může to být třeba táborák na táboře, někde na vandru, na dovolené, nebo jen tak na zahradě. Třeba můj táborák, který mi k srdci přirostl, byl na základní škole. Jo, to byly ty první lásky. Možná mi dáte za pravdu. Klidně mi napište nějakou tu vzpomínku na 603 118 118 a nebo zavolejte do studia na 800 109 109. Budu se těšit. No a za chvíli už Kamelot, zachraňte koně.
1: Písničky k táboráku.
2: Na rádiu Blaník.
0: Užívejte nedělní večer s Blaníkem.
3: Slunce dá nám svítí, slunce dál svítí.
1: A pro vás to navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
2: Zazní může kdykoliv.
1: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
2: Zavolejte na 800 109 109.
1: A buďte ve hře.
2: Slunce dál svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém

0: skupina Krištof, taky Tomáš Klus a Cesta, 6 minut po půl sedmé. Já přeji krásný nedělní večer a pojďme na vás.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: Táborák, pro některé nádherné vzpomínky z dětství, pro jiné z mládí. Já si dodnes pamatuju, když jsme na základní škole opékali buřty na školním výletě, no tak mi utkvěly táboráky z dětství s rodinou, kdy jsme zpívali, hrálo se, no to byla paráda. A jak vy, ptal jsem se vás na to, pojďme na SMSky. Krásný den, můj první táborák byl v Ouci, sportovní tábor pro nás volejbalistky z Mladé Boleslavy a basketbalisty také z Mladé Boleslavy. Pavel, nádherný kluk, blonďák a hrál na kytaru. Poprvé jsem od něj slyšela píseň, kdy se byl mojí láskou kůň bílý, jak sníh a hledám dům holubí. Další SMSka. Dobrý den, jezdil jsem na tábor do Prachovských skal. Lásek bylo hodně. S jednou jsem vydržel dokonce 31 let. Chtěl bych zahrát nějakou pěknou písničku. Ano, samozřejmě, s radostí zahrajeme Jardovi. Ráda vzpomínám na táboráky na střední škole. Vždycky někdo hrál na kytaru a zpívali jsme. To byla paráda. Denisa z Jenišovic. Tak Denisko, díky i za vaši vzpomínku a pojďme na telefon. Rádio Blaník, pěkný večer. Kdo pak je tam?
3: Dobrý večer. Václav Plzeň. Nejlepší táborák, co já pamatuju, když je mi 98 už.
0: Pánečku, to je věk.
3: Jo, tak nejlepší, co pamatuju, tak to byl táborák na Hracholuskách na Vandru.
0: Uhum. Tam jste prožil první lásky?
3: To ne, to ne. Já už jsem byl ženatej, když jsem začal jezdit na Vandry.
0: Aha, tak to jo.
3: Žena mě dá pochopení, jo? To jako...
0: Tak to jo. Tak já vám děkuju za pěknou vzpomínku. Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Naše.
0: A kdo pak uvolá dál? Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, tady babča z Plzně. Volám na táborák.
0: Tak povídejte.
4: Před 50 lety, je to víc jak 50 let, jsme jezdili s partou na chaty a spojili nás písnička Pampelišky. Někdo se rozešel, teďka teda jsou tu tři rodiny, všechny máme po třech dětech, schází, jak to je v Pampeliškách, scházíme se aspoň jednou do roka, voláme si, prostě se vídáme.
0: No tak to je krásná vzpomínka. Já vám moc za ní děkuju, mějte se krásně a užívejte si další písničky k táboráku. Naslyšenou.
4: Ano, děkuju, naschledanou. Pampelišky zlaté
2: jsou. Písničky k táboráku.
1: Na rádiu Blaní.
0: A my jedeme dál. Brontosauři, Dlouhán, Franky, za chvíli taky Tereza, Osamělý město, anebo Benjo Band, Ivana Mládka. Tak si užívejte další porci písniček k táboráku. Zdraví vás, Vlasta Suk. Kolik je

0: pro tebe dozní.
1: Já Michal Tuší, taky Greenhorns, Šlapej dál. A dnešní písničky k táboráku jsou za námi. Za chvíli už písničky na psání. Co se písniček k táboráku týče, tak můžete přeladit na Český Blaník, tam právě začínají a potrvají do 22 hodin. A v našem vysílání, podle vás třeba Michal Levit a Karel Gott, už za chvíli. Tak Jiří Suchý, Jiří Šlitr a Marnivá Sestřenice. A nebo folk tým Skála.
2: Budeš na skále stát.
1: Celé léto hrajeme hezky českým, teď je přesně 19 hodin.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. V noci a zítra čekujeme převážně velkou oblačnost, zpočátku ojediněle, během dne občas deště nebo přehánky, sem tam i pousky. Teploty přes den od 20 do 25 a v tisíci metrech kolem 16 stupňů a ty noční minima 20 až 15 stupňů Celsia. Rádio Blaník.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
3: Vlasta Suk
8: na rádiu Blaník.
1: Ano, jsem s vámi, přeji krásný letní večer a pojďme hrát podle vás. Na rozjezd Karel Gott, Michal David, to stárnutí zrádné. Moje milá maminko, posílám ti písničku k svátku, přeju ti hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů v životě, abychom si zítra užili cestu na dovolenou. Mám tě moc, moc, moc a ještě jednou moc ráda a děkuju ti za všechno, co pro mě děláš. Tvoje milovaná dceruška Emilka. Zahrajte prosím pro naši maminku Anuše Bestovou ze Zdice k svátku a k narozeninám. Ač prosté je přání moje, však z upřímného srdce pochází, ať pevné je zdraví tvoje, nechť tě štěstí provází. Milá naše maminko, to vše ti přejeme k svátku a k narozeninám. Dcera Jaruška a Janička s rodinou, taky pravnoučata Filip, Sárinka, Julinka a Patriček. Další požadavek tady máme, ahoj rádio, prosím o zahrání písničky Jiřímu Zabuškovi k jeho kulatému výročí. Přejeme hodně štěstí, zdraví a tak dále. Rodina a známí, Jiří, užij si oslavu na krásné dovolené. Tak hrajeme podle vás první písničkové přání Michal David a Karel Gott. Jo a dneska to bude do 22 hodin.
3: Písničky na přání.
8: Na rádi.

Michal David, taky Karel Gott a to stárnutí zrádné na vaše přání. Teď už je skupina Kabát, Houby magický. Máme tady zase dva vzkazy. Přeji svému manželovi Josefu Balunovi z Orlové všechno nejlepší k jeho životnímu jubileu, 60. narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody po mnoho dalších let. Moc ho miluji a děkuji za jeho dobrotu a laskavost. A manželka Janka. A bude to taky pro moji milovanou maminku, mám jí moc ráda, napsala Ela. Tak jdeme na Houby magický.

Za námi skupina Kabát, Houby magický a před námi další hezká česká. Tímto vzkazem. Přání je pro moji nádhernou babičku paní Marušku Slezákovou z České Skalice. Dnes má 102 let a i když tělo už slábne, její laskavost, moudrost a humor neustále vlévají lásku a smích všem, kdo ji znají. Asi nás moc neuslyší, ale prosím, abychom alespoň tímto způsobem všichni, kdo ji znají, poslouchají nás, poslali lásku a vděk. Tak asi naše sluníčko, Maruško. Nádherné. Těm krásným narozeninám přejeme všechno nejlepší samozřejmě a posíláme Marňovou sestřenici. Tady je Jiří Suchý a Jiří Šlitr.

Jiří Šmatý. Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Marnivá sestřenice na Blaníku a teď Bobra Motýl, Vyznání. Dobrý den, zdravím Rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro moji milovanou přítelkyni paní Aničku Julinku Novákovou z České Lípy s tímto vzkazem. Moje milovaná Beruško Aničko, svítíš jako sluníčko, dneska svátek máš, skleničku vína si dáš a na svět se budeš usmívat, to ti přeje k tvému svátku tvůj milovaný Brouček Honzík. Miluji tě, Beruško moje Aničko, a těším se na čtvrtek, až se uvidíme, krásně se políbíme a obejmeme. Honzík.

0: Bobra Motýl, Vyznání, další nádherná láska už za chvíli. Tentokrát s Pavlem Novákem si zaspíváme. Ještě předtím Petr Kolář, Miroslav Zírka a Eva Farna. Pěkný večer, máme krátce po 7:15.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.

A jedeme dál. Eva Farna zaspívá Na ostří nože. Dobrý večer. Písničku posíláme do Řehenic k Křiváčku Aničce Ošťádalové k jejímu dnešnímu svátku. S přáním všeho nejlepšího, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, krásné léto a tak dále. To jí přejí a pusu posílají i její sestřičce Elišce a všem teta Jarka a strejda Honza z újezdu u Uničova. Těšíme se na vás.

Eva Farná na ostří nože, tak tahle písnička tady zněla ve vysílání Blaníku 5 minut před 7:30. No a dál Miroslav Žbírka, Atlantida. Milá Hanka, k jmeninám ti přejeme všechno nejlepší. Sestra Marta s rodinou. Milá milátko, přeji ti z celého srdce hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky, radosti a elánu do dalších let. Ať tě každý den provází úsměv, pohoda a lidé, kteří tě mají rádi. Děkuji ti za to, jaká jsi, a jsem nesmírně vděčná, že právě ty jsi moje sestra. Mám tě moc ráda a přeji ti, aby se ti splnila všechna přání a aby ti život přinášel co nejvíce krásných okamžiků. S láskou a velkou pusou tvoje sestra Jana posílá. No a jdeme za Miroslavem Žbírkou. Tohle je ta bájná Atlantida.

Miroslav Žbírka a Atlantida na vaše přání. A pokračujeme s Petrem Kolářem. Milá Aničko, přeju ti k dnešnímu svátku všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky a úsměv na tváři každý den. Děkuji, že jsi součástí mého života. Mám tě moc rád. Tuto písničku ti posílám z celého srdce. Tvůj Patrik, miláček. Radio Blaník.

Pavel Novák a nádherná láska, nádherná písnička za námi. A před námi Miraj, malinový sirup si dáme. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro mou sestřenku Aničku k dnešnímu svátku. Aničko, všechno nejlepší, zdraví a uži si prázdniny a dovolenou. S pozdravem Michal s Filipem.

0: Miraj, malinový sirup za námi a před námi další krásná písnička Folk Team a Skála. Milý Blaníčku, dnes slaví své 55. narozeniny náš kamarád, velký Tramp, pan Marek Linhardt. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a moc dobrých piveček. Tomu ze srdce přejí Jiřinka, Lucinka, Viktorka, Markétka, Lukáš, Radek a všichni buráci. Tak Skála právě teď tedy.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

Tolik tedy Folk Team, písnička Skála na vaše přání. A teď Bára Basiková. Přáníčko k narozeninám pro Milana Jirotku z Prachovic. Ať život splní všechna tvoje přání a všechny naděje, ať štěstí, které tak málo k lidem chodí, se na tebe usměje. Hodně zdravíčka, štěstíčka a pohody ti přeje manželka Ilona.

0: Klára Vasiková, písnička Souměrná. My pokračujeme dál na vaše přání. Marie Rotrová zaspívá. A máme tu přáníčko Aničce Pitruňové k svátku do Nového Města na Moravě. Milá sestřičko, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, mnoho lásky, radost z dětí a vnoučat a spokojenost v životě. Přeje Naděnka a Eda.
1: Rádio Planík. Hezky česky, celé léto.

Ten vůz už jel a Marie Rotrová na Rádiu Blaník. A my pokračujeme na vaše přání. Teď Rybičky 48, taky Marek Ztracený a Goodbye. Milý Blaníčku, prosím o zahrání pro našeho bratra Martina Vobořila z Leštinky u Světlé nad Sázavou, který dnes slaví 35 let. Brácho, přejeme ti jen to nejlepší. Zdraví, štěstí, moře lásky a na čele žádné vrásky. Pořádně to oslav, to ti přeje Daniel, Michal, Fanda, Eva, Tomáš, Adel a taky Lenka.

Goodbye zpívali Rybičky 48 a taky Marek Ztracený na Rádiu Blaník a budeme pokračovat samozřejmě dál na vaše přání v příští hodině, třeba Josef Wagner a Mě sílu dáš.

0: No nebo tahle trojice, co ti brání v pousmání? Hana Zagorová, Standa Ložek a Petr Kotwald. Hrajeme hezky česky celé léto a taky na vaše přání. Za minutu už bude 20 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A jak by to mělo zítra vypadat na obloze? Většinou čekejme velkou oblačnost. Zpočátku ojediněle, během dne občas déště nebo přehánky, sem tam i bouřky. Teploty od 20 do 25, v 1000 metrech kolem 16 stupňů a ty noční minima klesnou na 20 až 15 stupňů.

0: Suk na rádiu Blaník.
1: Je přesně 20 hodin, jedeme dál vaše přání teď. Bratři nedvědi a máme jen sebe, tak koho potěšíme? V kalendáři je vzkaz jasný, že máš dneska svátek krásný, že dnes slavíš velký den, který patří tobě jen, ať ti hvězda lásky svítí každý den a to Toníček myslí na tebe jen. Přeji tobě, Aničko, ať ti pořád svítí sluníčko. Hodně štěstí, lásky, zdraví přeje Tonda L. z Uher.
0: Písničky na přání.

Máme jen sebe. Za námi Nedvědi s písní Máme jen sebe. A před námi Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotfeld. Co ti brání v pousmání? Dobrý den, chtěla bych pozdravit svoji maminku Zdeňku Adámkovou a nechat jí zahrát písničku jen tak pro radost. A chtěla bych jí vzkázat, aby se jí dařilo, aby byla hlavně hodně zdravá. Ona ví, jak to myslím, že jí moc si vážím a že bych ji nikdy za nic na světě nevyměnila. Posílá jí to dcera Žaneta Adámková.

0: Co ti brání v pousmání, zpívali Hana Zagorová a Standa Ložek a Petr Kotwald na Blaníku. A na vaše přání pokračujeme dál. Je tu před námi jedna romantika od Pepy Wagnera. Mně sílu dáš. Zdravím Blaník, prosím o zahrání písničky Haně Dvořákové z Jenišovic ke krásným 70. Písničku Mně sílu dáš a přejeme jí hlavně zdraví, štěstí a pohodu. Jiřina a Toník z Vrchůry.
1: Rádio Blaník.
2: Celé léto hezky česky.

Josef Wagner, Mě sílu dáš, a teď je opět zarychlíme, zatančíme si. Před námi Last Ketchup, The Ketchup Song a série. Písničku posílám Oliverovi Sedláčkovi k 10. narozeninám a jeho mamce Lucce k narozeninám. Přejeme zdravíčko, štěstíčko, zbytek pohodového léta, hodně úspěšných chvil v životě, babička Maruška taky s Vildou, děda Jára s Evou a Martin. No tak se připojujeme, pojďme na to, jdeme se zavlnět. Last Ketchup, tedy k těm dvojitým narozeninám, Oliverovi a mamce Lucce. Pěkný večer s Blaníkem.

Hezky jsme se zavanili, tolik tedy vás Ketchup a série je Ketchup Song. A pokračujeme dál, vaše přání Michal David a pár přátel. Tuhle písničku bych rád věnoval Kristýně jako poděkování za dnešní společnou procházku. Zároveň zdravím všechny v žebrákách a přeju příjemný poslech. Štěpán.

0: Jenom Michal David a pár přátel stačí mít. A my pokračujeme na vaše přání teď Verona. Všechno nejlepší k svátku Aničko s Chrudimi přeje syn Berdánek, sestra Eliška a Karolína, bratr Pepa, mamka a tačka. Na mě nečekej.
1: Radio Plus.

0: Verona a Na mě nečekej, na Blaníku za 8 minut půl deváté, počkejte si na Věru Špinerovou, na Kabáty a taky třeba na Mariku Gombitovou a písničku Vyznaně.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: na rádiu Blaník.
1: No, teď tu máme požadavek, abychom zahráli pro naši maminku Anu ze Žínánek, tedy k jejímu dnešnímu svátku. Zároveň posíláme přání i našemu tatínkovi dodatečně k narozeninám, které oslavili oba dva teď v červenci. Přejeme vám hlavně zdraví a spoustu společných let. Děkujeme za vše a máme vás moc rádi. Andrea, Martin, Zdenda a Petík. No a vybrali Věru Špinarovou, Jednoho dne se vrátíš.

Věra Špinarová, jednoho dne se vrátíš, je půl deváté a posloucháte písničky na přání. Blaníky s vámi i v neděli večer a teď kabáti. Všechno nejlepší k narozeninám ti přeje manžel Petr, synové Jirka a Lukáš, děda Josef a babička Hedviga. Zahrajeme taky milé kamarádce Petře, přeji klidné uzdravení po zákroku a krásné léto s muzikou, děkuje Šárka. Aničko sladká, dcero moje, mám tě rád, jsi slečna, a které jsem pochybil, mám tě rád zlato, Pavel. Tak tady je pohoda a já přeju taky pohodový večer ve společnosti Blaníku.

0: Kaváč a pohoda, před námi Marika Gombitová a písnička Vyznaně. Dobrý den, Rádio Blaní, chtěla bych zahrát písničku pro jednu moc milou paní k svátku Aničky. Všechno nejlepší k svátku jí přeje Maruška a taky Petr. Krásný večer. Chceme poděkovat Rádiu Blaník za úžasnou atmosféru na koncertě v Mariánských Lázních. Poslouchám vás strašně ráda. Jste mojí spojkou s domovem a když jsem se dozvěděla, že budete mít koncert nedaleko, musela jsem tam být. Moc jsem se zabavila. Děkujeme a přejeme ještě krásné léto od Jíly a tak my děkujeme za chválu samozřejmě. Zdravíme vás. A teď si užijte taky písničku od Mariky Gombitové.
1: Léto s Blaníkem.

Marika Gombitová, písnička Vyznaně, za chvíli třeba o Haři a každé ráno, teď Eva Farná. A máme tady požadavek, dnes slaví 10. narozeniny moje vnučka Melanie Panosová a já bych ji chtěl nechat zahrát písničku od Evy Farné, protože ji mám moc ráda, babička Lenka. Tak jo, tak samozřejmě taky přejeme k těm 10. nám a pěknou písničku posíláme.

0: Eva Farná se ptala, měl jsi mě vůbec rád? A Petr Kolář se zpívá, ještě že tě lásko mám. A komu? Kocourku milovaný, děkuji ti, že jsi tu každý den, i když mám špatnou náladu, tak tu se mnou jsi. Miluji tě, děkuji ti, že tě mám, jsi ten pravý chlap. Jsem tu jenom pro tebe, tvoje přítelkyně Tereza posílá.
1: Rádio Plus. Hezky česky.

Za námi Petr Kolář a před námi Oháři každé ráno. Prosím Rádio Blaník o písničku pro jednu příbramačku, jen tak pro potěšení a pro dobrou náladu. Hezké sny, píseň posílá Martin.

0: radostí. Tolik tedy Ohazy a každé ráno na rádiu Blaník. Ráno, slunce ti spí. A každý večer hrajeme na vaše přání vždy od 19 hodin. I dnešek tedy samozřejmě pro vás je věnovaný. A před námi Karel Gott, Lucie Bílá, Krása. Blaníčku, prosím, zahraje nějakou hezkou písničku našim chotouměstským Aničkám k svátku. Všechno nejlepší přeje rodina a kamarádi. Děkuji, Vašek. A ještě jeden vzkaz tu máme, abychom zahráli píseň všem Aničkám, které dnes slaví svůj svátek, zejména jedné úžasné dámě, Aně Vyklické z Hodonic, která před nedávnem rovněž oslavila své 82. narozeniny. Popřát ti všechno nejlepší, ať máš každý den důvod se smát, ať v srdci máš jen samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, děkuji za tvé přátelství a mám tě moc ráda, Jana.
1: Na přání. Na rádiu Blaník.

Karel Gott, také Lucia Bílá, písnička Krása. No, to je nádhera. Poslech Rádia Blaník, co říkáte, jedna hezčí než druhá. Dál hrajeme na vaše přání a teď už hodiny. Milá Aničko, přejeme ti všechno nejlepší k svátku. Hlavně hodně zdraví, štěstí, spoustu lásky, plnou knihovnu skvělých dark romance knížek, úspěšně zvládnutí státnice a ať se ti daří ve všem, do čeho se pustíš. Jsme na tebe moc pyšní a víme, že jsi naše šikulka. S láskou, máma, táta a samozřejmě já, Hana, podepsaná.

0: Šladili jsme struny.
1: V éteru Blaníku hodiny, písnička Dívej, tak já se dívám na ty hodiny aktuálně a ukazují přesně 9. Pokračovat na vaše přání ale budeme, jak už jsem avizoval na začátku, dneska slaví svátek Anna a jelikož je to opravdu oblíbené jméno, tak zase jste nás zahltili písemnými přáními, což je dobře, rádi vám děláme radost a tak prodlužujeme zhruba do 10. večerní. Jacob Band už za chvíli, večerníček pro dospělé.
2: Jednou je málo, 10x.
1: A taky zaspívá Michal David písničku Vejdem. A po 9. i Mandraže, Kristýna. Celé léto hrajeme hezky česky a na vaše přání.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
1: v noci a zítra čekáme převážně velkou oblačnost, zpočátku ojediněle, během dne občas déště nebo přehánky a sem tam se objeví i pousky. Teploty přes den od 20 do 25, v 1000 metrech kolem 16 stupňů a ty noční minima od 20 do 15.
3: Vlasta Suk
4: na rádiu Blaník.
1: A s písničkou Budu při tobě stát už je připravena taky Tereza Mašková na vaše přání. Abys věděl, že nebudeš hladový bezdomovec, Miloši, kdyby byly věci snadné, nebyly by tolik cenné. Pro Mílu, aby věděl, že v tom není sám. Jo, Mílo, tak moc. Veronika.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

Tereza Mašková, budu při tobě stát, další hezká česká napsání. A teď tu máme malé povzbuzení pro Vojtu před jeho 12. za volantem s rádiem Blaník. Napsal Filip, no tak samozřejmě zdravíme Vojtu, šťastnou cestu, dobrý dojezd. A tady už je skupina Divokej byl, vstávej.

skupina Divokej byl písnička Vstávej na Blaníku 8 minut po 21. Teď podle vás Čejka Band a Večerníček pro dospělé, neboli Jednou je málo. Ahoj Blaníku, máme prosbu, zahraj našemu kamarádovi Jiřímu Zabuskovi k jeho kulatým narozeninám, ať to pořádně oslaví na severu na Mácháči. Tak Jirko, všechno nej od všech známých a samozřejmě užívej. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro naši maminku a babičku Aničku k jejímu dnešnímu svátku a pro všechny, kdo mají tuto písničku rádi. Za celou rodinu děkuje dcera Jana. Tak jdeme na ní.

0: Shake Event, večerníček pro dospělé, teď na vaše přání Whitney Houston. Prosím o zahrání písničky z filmu Osobní strážce a bude to od Ladislava Kandrače z Ostravy a chtěl bych to věnovat pro moje kamarády Martina Balhara, taky Matěje Jaroše, Michala Kabu, Denise Baloga, Jana Pačana. Kluci, držte se, mám vás rád, váš Láďa z Ostravy. Moc děkuji.
1: Radio Blaník, Sluníčkové LED.

Whitney Houston, I Will Always Love You na Rádiu Blaník. Teď na vaše přání taky písnička Miluju tě. Bude to milované Aničce k narozeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky přeje Bobo. Miluji tě. A máme tady ještě jeden požadavek, abychom zahráli písničku Tam za dúhový most skvělé mamince, babičce, přítelkyni a kamarádce Aničce Novotné, na kterou s láskou a díky za vše vzpomínáme. Navždy zůstane v našich srdcích. Prosíme o oblíbenou písničku od Jelenů a taky Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Moc děkujeme, Jára a Hanka. Nemáte za co, vzpomínáme společně s vámi. A tady je ta krásná písnička.

0: Skupina Jelen, tak Jiří Pavlisa, Hradišťan, Miluju tě na Blaníku. Za 7 minut půl desáté, za chvíli třeba Adam Ďurica a Zatancuj si se mnou, nebo Michal David s písní Vejdem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: přání. Na rádiu Blaník.
1: O tu další si napsala taky posluchačka Vlačka z Krnova. Chce nechat zahrát jen tak pro pohodovou prázdninovou náladu. No tak proč ne? Tady je nádherná písnička Adama Ďurici. Zatancuj si so mnou.
0: Pohodové české rádio.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

Adam Ďurica, Zatancuj si so mnou. A my pokračujeme dál na vaše přání hezky česky s Michalem Davidem, který zaspívá písničku Vejdem. Užijte si. Prosím, zahrajte Aničce Kubíčkové k svátku. Moje drahá Aničko, přeji ti hlavně zdravíčko, všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky, ať se ti všechno daří. Splní, co si přeješ a na mě nezapomeneš. To ti přeji z celého srdíčka, ať nám pořád hraje ta naše písnička. Miluji tě, Aničko, tvůj Tonda Langer.

To je paráda, jak ten Blaník hraje, co říkáte. V neděli večer na vaše psání taky Michal David a Vejdem. Teď už holky pro mámu, ahoj, chtěla bych nechat zahrát hezkou písničku mé milované mamince Andulce k dnešnímu svátku. Miluji tě, si můj poklad. Dcera Anička.

Romámu a před námi Mandraže a Kristýna. Zahrajte pro moji milovanou Kristýnku, já ti přeji na jmeniny, ať se máš jako nikdo jiný, hodně štěstí, lásky, zdraví, co je špatné, ať se spraví, denně důvod pro zasmání, pusa a je konec přání. To vše přeje Jirka, Lucinka, Nikolka, Žofinka, Brituška a taky

0: Andraže a písnička Kristýna na Blaníku, teď Jarek Šimek a narozeninová. Bude to píseň pro úžasného muže Martina Vobořila z Leštinky u Světlé nad Sázavou, který dnes přesně před 35 lety obohatil můj život. Milovaný Martine, přeji ti z celého srdce jen a jen to nejlepší, moře lásky a splnění všech svých snů. Pamatuj, že opravdový muž nestaví hradby, ale mosty. Jeho moudrost se neměří počtem svíček, ale podle toho, za co bojuje a jak miluje. Takový muži jsou výjimeční, stejně jako ty. Krásný narozeninový den ti přeje mamka.
1: Rádio P.

Jarek Šimek, píseň Narozeninová a my jdeme do finále. Před námi Jiří Schellinger, Švihák Lázeňský. Ahoj Blaníčku, zahrajte hezkou písničku tam nahoru panu Václavu Tomášákovi z Mladotic, který by se dnes dožil krásného životního jubila. S láskou vzpomínají dcera Michalka a taky Simonka, dále sourozenci s rodinami. Tak my vzpomínáme společně s vámi a tady už je písnička.

to byly dnešní nedělní písnička na vaše písemná přání. Za námi Jiří Schellinger, Švihák Lázeňský. Zase zítra to bude ve vaší režii a kdybyste chtěli někoho potěšit, tak si napište v předstihu přes naše internetové stránky na adrese radioblaník.cz. Teď Ivana Andrlová, kdyby se v komnatách a za chvíli i Michal Kocáb.

0: Michal Kocáb s cizí ženou v cizím pokoji. Už za chvíli odstartujeme nedělní písničky z lásky a i v nich vám budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: A ještě pohled na zítřejší počasí, jak by to mělo vypadat. Podle meteorologů v noci a zítra čekáme převážně velkou oblačnost, zpočátku ojediněle, ale během dne občas déšť nebo přehánky a sem tam může i zabouřit. Teploty přes den od 20 do 25 stupňů, v 1000 metrech kolem 16 a noční minima 20 až 15. Toliko počasí, Vlasta se k vám přeje krásný nedělní večer s Blaníkem a v noci naslyšenou. No a tady už je Marta Kubišová, Depeše.

0: počasí.
1: V noci na pondělí očekáváme velkou oblačnost, místy i polojasno, ale přehánky jenom s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty naměříme mezi 20 a 15 stupni Celsia na horách kolem 13. V pondělí bude panovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm či přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se může vyskytnout i bouřka. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě okolo 28 a na horách kolem 16. Tolik Radek Barkman, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil.

0: noci na pondělí očekáváme velkou oblačnost, místy i polojasno, ale přehánky jenom s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty naměříme mezi 20 a 15 stupni Celsia na horách kolem 13. V pondělí bude panovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm či přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se může vyskytnout i bouřka. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě okolo 28 a na horách kolem 16. Tolik Radek Barkman, Rádio Blaník.
1: Rádio.

Krásný poslech a ničím nerušenou noc vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je pondělí 27. července, kdy svůj svátek slaví Věroslav, tak přejeme všechno nejlepší. A slaví taky Janek Ledecký, je mu 64 let. Na vteřin pár se vzdá, tak blahopřejeme. Pojďme ještě do minulosti, třeba do roku 1952, kdy Emil Zátopek získal na olympijských hrách v Helsinkách zlatou medaili v maratonu. Byla to v pořadí třetí zlatá na stejné olympiádě. A ještě třeba rok 1983, tehdy americká zpěvačka Madonna vydala své první album s názvem Madonna. Tolik tedy pohled do kalendáře a do minulosti a teď už vám zase hrajeme hezky česky.

noci na pondělí očekáváme velkou oblačnost, místy i polojasno, ale přehánky jenom s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty naměříme mezi 20 a 15 stupni Celsia na horách kolem 13. V pondělí bude panovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm či přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se může vyskytnout i bouřka. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě okolo 28 a na horách kolem 16. Tolik Radek Barkman, Rádio Blaník.

Přeji vám hezký den. Je pondělí 27. července, svátek má Miroslav a před námi jsou očekávané události. Prezident republiky Petr Pavel jmenuje předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a soudce obecných soudů České republiky. Slavnost začíná ve 3 hodiny odpoledne. Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní výsledky kontroly závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokračuje soud s Tomášem Hulešem a Davidem Gorolim obžalovanými z vraždy. Podle obžaloby mezi listopadem 2022 až lednem 2023 v Plzni úmyslně usmrtili muže. Jeho tělo následně znetvořili a části hodili do řeky Berounky. Začíná vodnický festival pohádkových lum. Přehlídka divadelní her, pohádek a soutěží potrvá do pátka 31. července. Zoo Dvůr Králové nad Labem pokračují tzv. Africké dny. Jejich součástí bude regionální tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků nebo dokonce africká gastronomie. To byly očekávané události. Hezký den přeje Radek Barkman, Rádio Blaník.

0: počasí. Rádio
1: Vlny. V noci na pondělí očekáváme velkou oblačnost, místy i polojasno, ale přehánky jenom s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty naměříme mezi 20 a 15 stupni Celsia na horách kolem 13. V pondělí bude panovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm či přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se může vyskytnout i bouřka. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě okolo 28 a na horách kolem 16. Tolik Radek Barkman, Rádio Blaník.